Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku. Radio Beat. Classic rock.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
4: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 2 minuty bude 6 a už jsou trable na sedmičce. Kousek za Slaným na Chomutov u Lotouše boural kamion, vylítl ze silnice, ale na té stojí zasahující složky, tedy v místě se jezdí kyvadlově. A ztratíte tam jak od Prahy, tak od Loun asi 10 minut. Opatrně taky na dálnici z Ústí nad Labem na Prahu před tunelem Radejčín na 60. kilometru stojí porouchaný nákladák a zasahuje i do pravého pruhu. Do práce, tak ať je to bez problémů a vám, co jedete z noční směny, tak za chviličku nám Šimi naservíruje první zprávy pro nový den, pro středu posledního 30. září 2026. A bude hovořit i o fotbale, ale pozor, o kopané z drony.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes se čeká teplý, ale místy větrný den. Nejprve se mohou objevit mlhy, spíš ale bude jasno. V Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině s nárazy 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském Výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Pilot Formule 1 Fernando Alonso bude závodit i příští rok, kdy mu bude 46 let. Dvojnásobný mistr světa prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin. Fotbalista Simon přestoupil z Pardubic do Spojených arabských emirátů. 26-letého haitského reprezentanta získal nováček tamní nejvyšší soutěže Hata. Premiér chce v roce 2028 snížit schodek hlavně díky úsporám. O případné změně daní, kterou naznačila jeho ministryně financí, nechtěl spekulovat. Kontaminaci vody olovem v okolí odoleny vody prověřuje policie. Zjišťuje, zda mohlo dojít k poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a hledá zdroj nadlimitního množství olova. Voda zůstává nepitná ve 12 obcích s asi 15 tisíci obyvateli. A nakonec Plzeň má nové hřiště pro drone soccer neboli fotbal s drony. Sport má žáky přilákat k pilotáži, elektronice, programování a technice. Více vyučující Josef Navrátil.
2: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady to z toho se berou jako další možnost

0: jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a tohle je vlastně taková jako fúze těla z těch dvou odvětví a to si myslím je, že je to to, co je nejvíc baví.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

že by to bylo tak, že bych na něj myslela, kudy chodím, ale včera jsem si opravdu na Axla Rose vzpomněla, a to když jsem četla o naší tenistce Lindě Frubertové, že si nakonec na Masters v Pekingu zahraje hlavní soutěž, přestože neprošla kvalifikací. Včera jsem zmiňovala, že se třeba ještě někdo odhlásí a ona dostane šanci, co by lucky loser, tedy šťastná poražená. A opravdu se tak stalo. To bylo jako když jsem byla naposledně na koncertě Guns N' Roses a Axl si s nástupem na pódiu jako hodně dával na čas. Tak jsem byla naprdnutá, říkala jsem teda, na něj už nepůjdu nikdy. Nikdy a nikdy by přijel třeba z AC/DC. A ono se to fakt pak stalo. Tedy když řeknu, že to dneska bude na pohodu, tak se smiřte s tím, že je před námi dobrá středa, kterou uzavřeme září. A začínáme s teplotami mezi 9 až 13 stupni, tak to si myslím, že už je docela fajn, a těch odpoledních 24, no to bude teprve paráda. Dobré ráno, býtáci.

Nový den, středu 30. září 2026. Nabítu otevíráme banánovým songem do novena. Bacha, prosím vás, v Chebu zavřeli ulici Vrázová. Auto tam srazilo dva chodce. Tak jenom jsem chtěla apelovat, aby jsme si pořídili blikačku nejenom na kolo, myslím tu, co se většinou kupuje na kolo, tak i pro ranní a večerní pěší pochůzky. Stojí to pár kaček a fakt to pomůže.

Dobré ráno, za 9 minut bude 6:30, zdravím taky do Zlína fotbalisty pražské Bohemky. Klokani na Valašsku přenocovali před dnešním pohárovým zápasem proti třetiligovému Vsetínu. Pokud Pražany chtějí podpořit jejich věrní, tak si asi ustlali rovnou velhotě u Vsetína, kde se zápas od 15:30 hraje. K mání tam bude jenom jedna tribunka a kvůli místním tahanicím i dost málo místa za zábradlím kolem hřiště. Po dnešku už budou v osmifinále MOL Cupu volná jenom dvě místa. V pátek hraje Jablonec na Julisce proti Dukle a 28. října Plzeň v Jihlavě. Dneska v Hradci Králové zabojuje naše U21 o účast na mistrovství Evropy. Bude chtít od 18 hodin Bulharům vrátit téměř rok starou porážku. A taky se dozvíme, jestli udrží náskok z domácích zápasů a budou hrát osmifinále Evropského poháru fotbalistky Sparty a Liberce. Jo, a když už zmiňuji fotbal, tak naši včera v Lize národů v Edenu prohráli s Anglií 0-2, ale to už asi víte, že? Ve skupině pak Španělé 4-1 porazili Chorvaty a právě na hřišti zatím neporažených mistrů světa na severu Španělska ve městě Oviedo hrají naši v sobotu další zápas a za týden se přesouvají na Wembley stadion do Londýna.

ajťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30. Na sedmičce z Prahy na Chomutov u Lotouše se snaží vyprostit nabouraný kamion a občas to tam na chviličku úplně zastaví. Tedy za obchvatem Slaného občas počítejte se zpomalením. Zpomaluje se už na 43 ze Svitav na Brno u Lipůvky. Kolona v tuto chvíli zatíná za Lažany. Jestli jedete na Brno od Vyškova po D1, tak tady klasická fronta před Rohlenkou v tuto chvíli od 210. kilometru. A na 3. kilometru začíná fronta kamionů v pravém pruhu na příjezdu do Brna po bratislavské dálnici. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard and Heavy. Klasika, novinky, rozhovory.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
5: Za
6: Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes se čeká teplý, ale místy větrný den. Nejprve se mohou objevit mlhy, spíše ale bude jasno. V Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině s nárazy 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalisté Brazílie porazili v přípravném zápase Austrálii 4-2. Kapitán Rafinha přispěl gólem z penalty na 2-2, ale kvůli potížím s pravou nohou o poločase střídal. Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o případném ruském útoku na Pobaltí. Ministerský předseda uvedl, že podle článku 5 v rámci NATO musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády. Pražské byty v prvním pololetí podražily o skoro 2,5% na 153 tisíc korun za metr čtvereční. Objem prodejů stoupl o 3,5 miliardy na celkových 1,70 miliard. Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel.
8: Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
7: A nakonec Jeff Bezos poprvé pustil do vesmírné firmy Blue Origin externí investory a mezi nimi jsou i Češi. Do neveřejného úpisu akcí se zapojil například investor a zakladatel Centrum.cz Ondřej Tomek. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Po Davidovi Bowiem jeho kamarád Mark Bolan je posledního září a dneska zavzpomínáme na zpěváka kapely T-Rex, od jehož narození je to rovných 79 let. Bowie byl kmotrem jeho jediného syna a když Mark tragicky zemřel těsně před třicátinami, tak se David postaral o to, aby jeho kmotřenec, alespoň co se peněz týče, nestrádal a platil mu třeba školy. Tak ale teď k Markovi Bolanovi. Byl považován za průkopníka glamrockového hnutí a všeobecně za bod zrodu této kultury bylo vystoupení kapely T-Rex v televizi v roce 1971, kdy si Bolan vyzdobil obličej třpytkami. A taky se tvrdí, že Mark svoji smrt předvídal. Náznaky se našly v textech, jako třeba v písničce, kterou si hned pustíme. Tam bude zpívat, že život je stejný a vždycky bude snadný jako sbírání lišek ze stromu. No a Mark zemřel, jak jsem říkala, při autonehodě. On neřídil, řidičák neměl, řídila jeho milá. A to auto, se kterým skončila za deštivé noci ve stromě, to mělo SPZ-ku Fox 661L, Fox liška. No, tak či tak, tak na beatu zavzpomínáme na Marka Bolana z T-Rex a ještě prozradím, že v té nahrávce jako hostující kytarista je Jeff Lynne z kapely Electric Light Orchestra.

Plemený berán je jehně s myšlenkami tygra, zpíval na beatu Marc Bolin, od jehož narození je to dneska rovných 79 let. Jeho skutečným jménem bylo Mark Feld a je více verzí, proč si to příjmení změnil na Bolena. Jedna odkazuje na Boba Dylana, z jehož jména vytáhl začátek křestního a pak konec příjmení. Mark tedy na tomto světě pobyl jenom krátkou dobu, zemřel před třicátinami a tak svoji kariéru začal budovat hodně časně. Už ve 12 letech prý byl SM v mod kultuře v severním Londýně. Byl posedlý oblečením a nezastavil se před ničím, aby se zmocnil nejnovější módy a od 15 let se živil jako model, ale pak vyhrála muzika. Muzika bude na beatu vyhrávat i v 6 hodin a 46 minut. Za piano usedl Olda Veselý.

0: nahlásit Havličkově brodě na obchvatu, jak se jede na Ždírec a na Kolín rovně, jo, tak tam je porouchaný kamion. A teď se to tam sjíždí do dlouhé kolony a je to tam pak hodně nepřehledný, jo, 10 metrů přes kruháče svůj kamion a není tam kudy projezd, protože do protipjezdě je auta. Jo, díky, na to je.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34

Setnutím posledních dvou šampionů byla odzátkována nová sezona kanadsko-americké hokejové ligy. O nejchudší možné výhře Floridy s navrátilcem Radko Gudasem nad Carolinou rozhodla až branka 5 sekund před koncem prodloužení. Úvodní gól nové sezony ale byl vstřelen v Torontu. Domácí Nylander překonal Čecha Jakuba Dobeše v bráně Montrealu už v úvodní minutě. Dobeš byl ale nakonec tím, kdo se zásadně 24 úspěšnými zákroky podílel na výhře hostujících Canadiens 3-2. Boston s novým kapitánem Davidem Pastrňákem porazil New Yorkské Rangery 3 góly, které padly během minuty a půl. Boston vyhrál už 11. sezonu za sebou úvodní domácí zápas. První kanadské body z Čechů za 2 asistence dneska zapsal Filip Hronek. Jeho Vancouver právě slaví na ledě Edmontonu výhru 6-5 v prodloužení. No a poslední zápas prvního dne nové sezony NHL se ještě hraje v Las Vegas. Domácí Zlatí rytíři vedou 10 minut před koncem nad Chicagem 4-2.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a stále přetrvávají problémy na sedmičce. Jestli jedete z Prahy na Chomutov, tak zaslaným u Lotouše vyprošťují nabouraný kamion, jezdí se tam kyvadlově, občas se tam nejezdí vůbec, obousměrně dlouhé fronty. Ta kolona, co je na obchvatu Havlíčkova Brodu směrem od Jihlavy, je kvůli porouchanému kamionu před Kruhákem, kde můžete sjet třeba na Ždírec nad Doubravou. Jak říkal Milan, je to tam opravdu velice nepřehledné a v Praze u metra Hloubětín na Poděbradské ulici směrem na Průmyslovou se řeší ťukec 2 osobáků. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Naši fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, po kterém Češi hráli většinu zápasu v deseti. Po dvou porážkách jsou poslední ve skupině A3 a 3. října nastoupí ve Španělsku. To večer zvítězilo 4-1 nad Chorvatskem. Třinec zůstává v hokejové extralize 100% a na poslední místo tabulky spadla Mladá Boleslav, podrobnosti sporťák Petr Plintovič.
2: Vedoucí Třinec vyhrál i v šestém kole, Kladno porazil 6-4 a má o 3 body více než druhé Pardubice, které porazili České Budějovice 5-2. Poslední je po domácí porážce 1-4 z Plzní Mladá Boleslav. V dalších zápasech Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4.
1: Premiér Babiš se setkal se zástupcem americké CIA a českých zpravodajských služeb kvůli případnému rozšíření války do pobaltských států. Američané mu měli představit ruské hrozby a scénář takzvaného testu soudržnosti NATO. V pražské škole v Újezdě nad Lesy onemocnilo celkem 391 strávníků. U 58 z nich laboratoř potvrdila salmonelozu. Do školy, která má po pauze otevřít dnes, chodí asi 1100 dětí. A nakonec OpenAI představila nové autonomní AI agenty zvané DOTS. Ti mohou průběžně pracovat na zadaných úkolech bez nutnosti, aby uživatel řídil každý jejich jednotlivý krok. OpenAI je označuje jako Always On agenty.
3: Teď už dopravní agent Dalibor a varování z Prahy.
4: Z D11 na jižní spojku, nebo co to je, a kousek za tím nájezdem v pravém pruhu, čili jakoby z pohledu řidičů v prostředním, protože tady se jezdí jako všema třema pruhama, je osobák a v něm je lehce ťuknutý kamion, není to žádná totálka, jenom nějaký prostě takový ťukec asi za 30 tisíc, ale určitě budou čekat na něco, až někdo přijede, takže se to bude ucpávat úspěšně, si myslím.
3: Tak vy pokud čekáte na další muziku, 5 minut po 7 už jsou na chystání Bon Jovi.
0: Classic rock.

Důležitá informace pro býťáky je 9 minut po 7. I Lóša už je vzhůru. Teď jsem si s ním povídala o houbách, kačenkách. Tak jestli vy máte dnešek na houby, tak se to určitě vylepší po 9. hodině. Dorazí vejvoďák s rokovou detektivkou. A dneska u něj můžete vyhrát desku Protea, tedy Honzy Macků, Nepřestávej snít a k tomu taky knížku. Ta knížka, ta se jmenuje Mad Adam a je to vědecko-fantastický dystopický román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové. Ta knížka uzavírá trilogii, která se zabývá hrozbami genetického inženýrství, korporátní chamtivosti a ekologického kolapsu. A Margaret Atwoodová, tak ta se nezabývá jenom psaním knih. Mimochodem je to autorka slavného příběhu Služebnice, ale taky je to vynálezkyně. Protože frustrovaná nekonečným cestováním po světě vynalezla Lockpen, dálkově ovládané robotické zařízení, které umožňuje člověku psát rukou odkudkoliv na světě. Třeba ona takhle sedí doma v Kanadě, píše speciálním perem na dotykovou obrazovku tabletového počítače, no a prostřednictvím internetu na cílovém místě, třeba v pražském knihkupectví, mechanické robotické rameno s běžným perem a skutečným ingoustem přesně napodobí pohyby ruky, rychlost a tlak pera a podepíše fyzickou knížku nebo papír. To jsou zajímavosti, co? Tohle jsou Synkopy 61.

0: V Pekingu se rozehrál tenisový Masters a hned v prvním kole vypadla Češka Darja Vidmanová. V souboji dvou rodaček z Moskvy, hrajících pod neruskými vlajkami, nestačila na Timofívovou z Uzbekistánu. No a z Tokia pro nás ještě tenisový výsledek nemám, přestože tam Jiří Lehačka začal hrát dřív, ale jeho utkání proti Belgičanovi Berisovi za stavu 3-1 pro Jirku přerušil déšť. Je 7.18 a v servírování sportovních informací pokračuje Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Rychlostní kanoisté bojovali v Týně nad Vltavou o tituly mistrů republiky na 5 kilometrů. V hlavních kategoriích vyhráli Zavřel, Hirš a Hanušová. Závod přilákal 758 závodníků a uzavřel hlavní část letošní sezony. Rugbysté Slavie Praha vyhráli v pohárovém derby nad Pragou 39-28. Zápas byl premiérou nového osvětlení v Edenu, na které přispělo 261 fanoušků částkou přes 550 tisíc korun. Biatlonista Tomáš Mikiska obhájil na domácím letním šampionátu titul ve sprintu a vyhrál i stíhací závod. Lucie Charvátová zopakovala vítězství ve sprintu a osmým titulem vyrovnala rekord Veroniky Vítkové, kvůli nachlazení ale pak do stíhačky nenastoupila a vyhrála ji Tereza Voborníková. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Vítějáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30 a stále jsou trable na sedmičce na trase Praha-Chomutov. Za obchvatem Slaného u Lotouše vyprošťují nabouraný kamion. Od Loun je fronta na 30 minut, od Prahy asi na 20 minut. 20 minut taktéž ztratíte na 38 na obchvatu Havlíčkova Brodu směrem od Jihlavy. Před kruhákem u komerční zóny a před výpadovkou na 34 na Ždírec nad Doubravou překáží tyrák s poruchou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: České fotbalisty posílil útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Rodák z Německa s česko-bulharskými kořeny se rozhodl reprezentovat Česko, odkud pochází jeho matka. Sněmovna přerušila debatu v rámci hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci budou v jednání pokračovat dnes. Včera vystupovali především ministři, kteří informovali o své činnosti. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Nádrž už je téměř prázdná. Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v někdejším Československu se daří zacelit až teď, po více než 30 letech.
7: V bývalém vojenském prostoru Uralska nedaleko letiště Hradčany je v zelení utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Po vleklém urovnání majetkových vztahů je tu šance na znovu obydlení téměř 500 bytů. Luboš Dvořák, Českolipsko.
6: A nakonec Auto možná chystá přejmenování na Easy Mobile, zatím jde ale pouze o spekulace. Operátor si letos zaregistroval domény easymobile.cz a mojeeasy.cz, což může souviset i třeba s jeho novými službami. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Roger Waters má 3 děti, 2 dcery, ale nejdříve se mu před 50 lety narodil syn Harry, tedy on se narodil jeho druhé ženě, aristokratce Caroline Christie. Mimochodem svadební dort jim nechala jako dar upec Sarah Ferguson, tedy vévodkyně z Yorku, ale k tomu, co si upekli oni sami. Syn Harry má za měsíc 50 a když mu byly 3, tak jeho hlas byl zvěčněn v nahrávce Pink Floyd Goodbye Blue Sky. To je on, kdo na začátku té písničky v intru říká: podívej, maminko, na obloze je letadlo. No a teď bude po světě šířit muziku tatínka a Pink Floyd. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Za minutu bude 7:45. K nahrávce, co si pustíme, tak řeknu, že byla pořízena před 49 lety, na den přesně. 1. září a 1. října 1977 totiž koncertovali Katapult v Praze v Kulturáku Novodvorská. Možná, že jste tam byli. A záznam pak byl použit pro legendární stříbrné live album Katapultu, které se hned po vydání dostalo na první místo v prodejnosti LPček desek Suprafonu. Tak si z něj dáme Stovky hotelů.

0: Katapult s textem Vládi Vostárka.
1: Díky.
0: Jo, my taky děkujem o útrapách muzikantů a taky romantice na turné. Pokud teď jedete po Varské dálnici na Prahu, tak prchejte na 12. nebo možná ještě lépe na 16. kilometru. Na 11. za Únhoští je totiž hromadná nehoda a D6 tam zastavili. Kolona je teď ze 13. kilometru, tedy poslední volný úprk je u Velké Dobré na tom 16.

Je středa 30. září, končí nám tedy 9. měsíc roku 2026, ale taky dneska v noci začala 110. sezona NHL. První výsledky nového ročníku bude pro nás mít Šimi už za 8 minut ve zprávách v 8 na Beatu.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin a po hromadné nehodě u Únhoště na 11. kilometru je zastaven provoz na dálnici z Varů na Prahu. Poslední volný sjezd z D6 je u Velké Dobré na 16. kilometru. Přetrvávají problémy po nehodě kamionu u Lotouše, to je 7. Při vyprošťování tam občas i je to kousek za obchvatem Slaného, jako na Chomutov. Občas tam ten provoz i zastavují. Jinak se tam jezdí kyvadlově a jsou tam tedy v obou směrech fronty na půl hodiny. Minimálně 20 minut taky ztratíte na obchvatu Havlíčkova Brodu od Jihlavy na 38. Před kruhákem u průmyslové zóny překáží porouchaný tyrák. A koukám, že na Havlbrod je taky kolona od Humpolce a nebo kvůli omezením od Čáslavy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20. Zítra slunce, i když během odpoledne bude od západu přibývat mraku, teploty opět 20 až 24. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.

0: a vypadla v prvním kole turnaje v Pekingu. Timofejevové z Uzbekistánu podlehla 2x3-6 a prohrála čtvrtý zápas v řadě. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v jediném výrobním závodě firmy ve střední Evropě, a to v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Továrna je prý za současných podmínek nerentabilní. Silnice mezi Jablunkovem a slovenskými hranicemi čeká oprava. Od úterý příštího týdne tam povedou dopravu kyvadlově jedním pruhem. Vymění asfalt, zpevní podloží a opraví odvodnění, značení i svodidla. Více mluvčí ŘSD Jan Riedl.
1: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 milionů českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
0: A nakonec společnost Anthropic nevídaně varuje potenciální investory, že pokročilá umělá inteligence může představovat katastrofická rizika pro lidstvo. V prospektu k plánovanému vstupu na burzu upozorňuje na možné pokusy modelů vzdorovat vypnutí a tajit informace nebo manipulovat s nimi. Dnes je středa s datem 30. září 2026 a býťácké zprávy končí, přichází Ronnie James Dio.

Časy se mění, naštěstí některé věci jsou věčné. Ne, nemyslím Lenina, ale stále fungující kombinaci Greče a rohatého Gibsona. Tak hned nabídu bratři, jak se patří, ale ještě předtím o návštěvě, která dorazí dneska večer. V uších Rádia Beat je objednán Karel Šúcha. Od 19 hodiny si kapelník, basák a zpěvák Laura a její tygři bude povídat s Petrem Korálem. Určitě i o turné, během kterého Laura s tygry oslaví 40 let existence, turné, které začne 8.10. na brněnské Flédě. Půjde o inventurní turné a budete moci si poslechnout jak písničky z nového alba Most, tak i ty největší lety prověřené hity, a do čela tygří smečky se střídavě postaví Ilona Čáková, Lenka Nová, Martin Pošta a taky Bohumil Vytásek. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. V pátek další návštěva, ano, hned po ránu se tady zastaví Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive. Mimochodem na ten se zaměří i zítra od 23. Marek Hlavica se svými hosty v pořadu Bluescast na Beatu.

0: D6 už není tak pekelná. Provoz na varské dálnici na Prahu u Unhoště na 11. kilometru po hromadné nehodě už obnovili. Ale přetrvávají problémy na trase Praha-Chomutov. Zaslaným u Lotouše se vyvrátil někdy ve 4 ráno kamion a jak ho tam vyprošťují, tak to občas musí zastavit.
1: Ondrková, dobrý den. Já jsem jenom chtěla upřesnit, od Prahy, od letiště na D7 směr Chomutov stojíme už hodinu a půl na jednom místě, 22. kilometr. Opravdu se to nehýbe, vypnuté motory už hodinu a půl a v médiích většinou říkáte 20 až 30 minut. Jo, tak jenom, že je to o hodně delší doba.
0: Dobře, a teď stojíte přibližně kde? Jenom tak.
1: 22. kilometr. Prahy na
0: Jasně,
1: Chomutov.
0: Rozumím. Takže u Slaného.
1: Jo. Před.
0: Ale tak držím palce, ať se to dá co nejdřív do pohybu.
1: Jo, jen aby pro ostatní řidiče to bylo jasný třeba hodinu a půl, když tady někdo nechce stát, aby našel třeba nějakou objížďku někudy.
0: Jasně, jak říkám, přes Vídeň. Dobře, poradím.
1: Jasně.
0: Díky.
1: Tak jo, díky, nashledanou.

0: Sedmička mezi slanýma louny je u Lotouše zastavená, stejně tak ještě nepustili Lehečku a Belgičana Berise v Tokiu na kurt. Furt tam prší, i tenis stíhám sledovat a se mnou Šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Slovenský kulturista Michal Kryžánek obsadil 6. místo na prestižní soutěži Mistr Olympia v Las Vegas. Dosáhl tak nejlepšího výsledku českého nebo slovenského závodníka v historii soutěže. Vítězem kategorie Open se stal Američan Walker. Čeští šachisté obsadili na olympiádě v Samarkandu 21. místo. Češky skončily mezi ženami na 26. příčce. Turnaj mužů vyhrál domácí Uzbekistán před Indií a Německem, mezi ženami zvítězila Čína. České házenkářky zakončily přípravný turnaj v Chebu porážkou se Slovinskem 25-29. Turnaj dokončili s jedním vítězstvím a dvěma prohrami. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Troj, skladba, co byla letos uvedena do beatové síně slávy. Roman Dragoun včera hrál a zpíval s Progresem v Lucerna Music Baru v Praze. Zítra má solo koncert mezi knihami v knihovně v čítárně městské, tedy knihovny Plané nad Lužnicí. No a v pátek v Kutné Hoře v Blues Café a v sobotu si ho můžete užít na festivalu Big Bosch ve Vracově na Hodonínsku. Dneska v komunitním centru Zahrada ve Vlašimi bude trio Jana Spáleného a v Říčanech v kulturáku Labuť Flamengo Reunion Session. A teď kapela, která v půli srpna hrála v Praze a taky v Mikulově. To jsou Svíti na beatu.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30 a na cestu mezi Slaným a Louny vymyslete nějakou objížďku. Sedmička je u Lotouše po nehodě kamionu zastavená. Od Prahy je kolona z 16. kilometru. Od Chomutova se zastavíte za Panenským Týncem. Jedete-li z Varů na Prahu, tak na 30. kilometru D6 u Stochova je osobák ve svodidlech, tady se ale jezdí plynule. Větší zásek je z 15. kilometru po 11. Za Unhoští se v levém pruhu řeší hromadná nehoda asi 7 aut. No a novou bouračku máme na D10 na Mladoboleslavské dálnici před Prahou. U sjezdu na Radonice na 3. kilometru bouralo osobní auto. Fronta je ze 7. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
4: Co je decentní?
3: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
4: A to bych měl, to zas jo.
5: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes se čeká teplý, ale místy větrný den. Nejprve se mohou objevit mlhy, spíše ale bude jasno. V Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině s nárazy 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisté Brazílie porazili v přípravném zápase Austrálii 4-2. Kapitán Rafinha přispěl golem z penalty na 2-2, ale kvůli potížím s pravou nohou o poločase střídal. Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o případném ruském útoku na Pobaltí. Ministerský předseda uvedl, že podle článku 5 v rámci NATO musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády. Pražské byty v prvním pololetí podražily o skoro 2,5% na 153 tisíc korun za metr čtvereční. Objem prodejů stoupl o 3,5 miliardy na celkových 1,70 miliard. Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel.
7: Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
6: A nakonec Jeff Bezos poprvé pustil do vesmírné firmy Blue Origin externí investory a mezi nimi jsou i Češi. Do neveřejného úpisu akcí se zapojil například investor a zakladatel Centrum CZ Ondřej Tomek. Poslouchali jste krátké zprávy.

0: naše žena.
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Nejen protože jsem prodloužený víkend strávila v Kežmarku a v Tatrách, teď přehodíme na slovenčinu, nachystány jsou průdy. A zítra před půlnocí si Mariana Vergu a Fedora Fresha dáme s kapelou Collegium Musicum. Jejich Continuo uspělo minulý týden v hlasování o půlnoční alba, tak od 23.30. si tuto desku přehrajeme celou. Hned po Bluescastu, zaměřeném na festival Blues Alive. Jinak z programu Beatu připomínám, že zítra začne říjen a nejenže v kalendáři býťáků vystřídá Luboše Pospíšila Václav Neckář, ale místo tupláků vždycky v pracovní den po 14. hodině si celý říjen budeme hrát 50 let stará alba. Ano, čeká nás půl kila roku.

Tak nevím, jestli už zvonili taky budíky na hotelu Klokanum ve Zlíně. Pražská bohemka, fotbalisti přenocovali před dnešním pohárovým zápasem proti třetiligovému Vsetínu na Valašsku. Pokud Pražany chtějí podpořit jejich věrní, a ti, jak víme, u bohemky věrní opravdu jsou, tak si asi ustlali rovnou ve Lhotě u Vsetína, kde se ten zápas o 15:30 hraje. K mání totiž bude jenom jedna tribunka a kvůli místním tahanicím i dost málo místa za zábradlím kolem hřiště. Po dnešku už budou v osmifinále MOL Cupu volná jenom dvě místa. V pátek hraje Jablonec na Julisce proti Dukle a 28. října Plzeň v Jihlavě. A dneska v Hradci Králové zabojuje naše U21 o účast na mistrovství Evropy. Bude chtít od 18 hodin Bulharům vrátit téměř rok starou porážku. A taky se dozvíme, jestli udrží náskok z domácích zápasů a budou hrát osmifinále evropského poháru fotbalistky Liberce a Sparty. A když už zmiňuji fotbal, tak včera naši v Lize národů v Edenu prohráli s Anglií 0-2. To už asi víte, jinak ve skupině pak Španělé 4-1 porazili Chorvaty a právě na hřišti zatím neporažených mistrů světa na severu Španělska hrají Češi v sobotu další zápas a za týden se přesouvají do Londýna na stadion Wembley.

0: Ahoj Katko, říkala jsi, že chceš nějakou radu, jak se dostat z Loun do Slanýho. Prosím tě, z panenskýho Týnce na Peru, Peruce na Lázně Mšený, směr Roudnice a na D8 je to zdržení tak cirka maximálně 10 minut oproti běžné trase. Pro osoba.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210 32 33 34

0: Za 3 minuty bude 9 a na beatu začne roková detektivka. V Tokiu už neprší a pokračuje utkání prvního kola mezi naším tenistou Lehečkem a Belgičanem Barrisem. Jirka vyhrál první set 6-3.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: A po tenisu a před pingpongem ještě doprava, stále zůstává zavřená sedmička mezi Slaným a Louny. U Lotouše těžká technika vyprošťuje nabouraný kamion a zastaveny jsou oba směry. Půl hodiny pořád ještě ztratíte na Varské dálnici na Prahu, kde na 11. kilometru v levém pruhu vyšetřují hromadnou nehodu. Kolona začíná za Velkou Dobrou na 14. kilometru. U Brandýsa se pak brzdí před Prahou na Mladoboleslavské dálnici, kde je nehoda zas jezdem na Radunice na 3. kilometru. Je tam volný jenom jeden pruh a to zdržení z 10. kilometru je taky na půl hodiny. A pořád to vypadá, že na 38. na obchvatu Havlíčkova Brodu na příjezdu od Jihlavy překáží před tím kruhákem u průmyslové zóny a před sjezdem na Ždírec nad Doubravou porouchaný tyrák, protože tam pořád vidím tu frontu. Tak, vejvodáka vidím. Hned je ta středa hezčí. Za chviličku ho uslyšíte.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

Rádio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které...

0: jasno, teploty 20 až 24. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20. Zítra slunce, i když během odpoledne bude od západu přibývat mraku, teploty opět 20 až 24. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Pilot Formule 1 Fernando Alonso bude závodit i příští rok, kdy mu bude 46. Dvojnásobný mistr světa prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl v evropské lize Hapoelu Tel Aviv k výhře 81-80 nad Červenou zvezdou Bělehrad. Přispěl 8 body a vítěznou střelou v závěru. Kvůli nedostatku vody přestal jezdit na Lipně přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Hladina je asi o 2 metry níž než obvykle, provoz se obnoví, až voda stoupne nejméně o 0,5 metru. Přívoz denně přepravoval kolem stovky aut. Muž, který na sjezdu z dálnice D11 přepadl řidičku a ukradl jí auto, byl obviněn. Pod pohrůžkami ženu donutil jet směrem na Prahu, poté ji z vozu vyhnal a odjel. Policie ho krátce na to zadržela, při pronásledování navíc narazil do služebního auta a poranil policistku. A nakonec Plzeň má nové hřiště pro drone soccer neboli fotbal z drony. Sport má žáky přilákat k pilotáži, elektronice, programování a technice. Více vyučující Josef Navrátil.
2: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků a této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady to z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a to je vlastně taková jako fúze těch dvou odvětví a to si myslím, že je to, co je nejvíc baví.
0: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 30. září 2026. Přichází Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Polívka na Rádiu B.
1: 210 32 33 34 je telefonní číslo. Včera nefungovalo, dneska doufám, že fungovat bude. Vidím, že zrovna teď někdo telefonuje. Rádio B, Vejvodák, prosím, kdo je tam? Halo?
2: Ahoj, Pepa.
1: Nazdar, Pepo, ty voláš, jestli to funguje, vej ten telefon, že jo, po včerejšku. Tak hele, funguje, za chviličku první indicie, první nápověda. Zatím, měj se, čau. Tak dokonce i v Nekvasovech to spojení je navázáno. Knížka, kterou napsala Margaret Atwoodová, jmenuje se Madadam, je pro toho, kdo dneska tu detektivku uhodne a dovolá se tedy jako první a řekne nám, jakou kapelu hledáme. Mimochodem Margaret Atwoodová, rodačka z Otavy, mimochodem získala i cenu France Kafky a je považovaná za nejvýznamnější kanadskou spisovatelku současnosti. Její kniha je cenou do detektivky, první indicie a první nápověda je připravená, i když věřím tomu, že spousta z vás si vybaví tu scénu z filmu. Pojďme si to rovnou říct, Bonnie a Clyde, Evička tričko, že jo? Ve futrech stojí takhle.

0: Tolik možností. Tolik možností. Tolik pokusů. Tolik pokusů. A jeden vítěz. Detektivka na rádiu B.
1: A doufám, že těch pokusů bude víc než včera. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
2: No čau Peťo, čau z Liberce.
1: Nazdar, to si koukal včera, když to nešlo, vidět, jak jsi se nemohl dovolat.
2: No ale já jsem od tebe čekal kulišárnu, jo? Ale musím ti vyčinit, protože ty, jak jsi říkal, že SMS-ka má nikdo neuhodnul. Už si tam měl dávno moji SMS-ku Ace Frehleyho. Nejdřív Suzy Quattro a pak jsem to upravil na Ace Frehleyho.
1: Poslouchej,
2: víš takhle.
1: Já si tě představu, to by musí prasknout Jilka teďko, jo? Jak jsi rozčílený, jo? V klidu, dejchej. Uklidni se, kleju. Řekni mi, koho dneska teda hledáme?
2: Hele, Lošo. Když relax, tak jedině Pink Floydi.
1: Jo.
2: To je takový relax, prostě člověk musí ležet, čumět někde v
1: přírodě. Ale tohle nebyl relax, to byl Power of Love, to byla skladba od Frankie Goes to Hollywood.
2: Ale padlo tam slovo relax.
1: Padlo, jo. Ty jsi,
2: no jasný.
1: Ty jsi bystřejší než Liška, Lošo, to ti můžu říct. Poslouchej.
2: Než Pavel Liška, no to je jasný.
1: Je to blbě a ani nevím, co jsi typoval teda, už si to nepamatuju. Krátkodobá paměť mě neslouží. Zdravím tě do Liberce, měj se.
2: Floydi, čau.
1: Tak
2: čau,
1: Pink Floyd. Víme, že Floydi dneska tedy nehledáme, nebo Floydi, aby jsme to vyskloňovali. Teď je kdo na telefonu, rádio, prosím.
3: Teď je na telefonu Michal.
1: A zdar Michale, tak tebe jsem dlouho neslyšel. Jsi se odvážil, no. Že jo? Tak jak
3: odvážil,
1: je to dneska? No.
3: Zkusím Iron Maiden.
1: Iron Maiden to nejsou, ale když to nikdo neuhodne, teďko třeba telefonám po tobě, tak tady jedny Maideny mám připravený, že bychom si jako v rámci detektivky pustili, ale není to ta kapela, kterou hledáme. No, proč ti napadli Iron Maiden? Kvůli čemu?
3: Power of Love, Power of Life.
1: Power Slave, jo. Hele, power, slovo power je tam právě to, co jsem tam dal, to, co potřebujeme, jo, protože míříme na tvorbu té kapely, kterou dneska hledáme, Maideni to nejsou. Zatím děkuji, Michale, čau, ahoj.
3: Tak jo, ahoj.
1: A ještě trojčíka, a to je kdo? Rádio Beat, prosím.
4: Čau, Libor Třebíč.
1: Dneska to lítá ty telefony, ale to je paráda. Tak Libore v Třebíči, já padla taková básnička, ale neřeknu jí. Koho hledáme?
4: Prosím tě, nemůže to být Frank Zappa.
1: Proč?
4: Já myslím, že tu písničku v té nápovědě naspíval Frankie Goes to Hollywood.
1: Ano, správně.
4: Takže by to byl jakoby Frankie, jako Frank.
1: Frankie, Zappa. Ne, je tam jiná spojitost právě se slovem The Power, jo. Druhá nápověda, poslouchej, druhá nápověda je taková fitness kulturistická, což je naše parketa, protože bíťáci jsou v posilovně pečený, vařený.
4: Samozřejmě.
1: Tak poslouchej, čau.
4: Dík, čau.
5: Bylo to monstrum, které zvedalo váhy, na které si většina lidí ani netroufne pomyslet. 8 titulů mistr Olympia, nelidská síla a postava, která změnila historii fitness navždy. Obrovskou popularitu mu přinesla hlavně jeho legendární tréninková videa, která začal natáčet režisér Mitsuru Okabe už koncem 90. let. Mezi nejznámější patří The First Training Video z roku 1998, The Unbelievable z roku 2000 nebo legendární The Cost of Redemption z roku 2003, kde fanoušci mohli vidět jeho brutální tréninky s extrémními váhami. Právě tato videa udělala z něho doslova fitness ikonu a ukázala světu, jak vypadají tréninky člověka, který chtěl být nejlepší za každou cenu.
1: Tak nejdřív rozpoznat, o kterého kulturistu se jednalo a pak podle jeho jména byste se mohli dostat ke jménu člena kapely, kterou hledáme dneska. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Tak aby to bylo jasné, tak si to pojďme zase o trošku více vytmavit. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
3: David, Budějovice, ahoj.
2: Do Budějovic, Davide, hezké ráno, jak je to? No. Jak je to, hele?
3: Ale zkusil bych Menouři, když to nejsou.
2: Proč?
3: No, tak ty kulturisti, už jsou taky nařvaný.
2: Menouři jako ty členové, že jsou jako nařvaný, jako že jsou taky jako kulturisti, aha. A první nápověda, jako že síla, že jsou silný teda, Menouři.
3: Jo, jo, jo.
2: A hlavně ve slově Menouři a ve slově Power jsou je dvojitý V, vej, to je taky jako shodný.
3: Taky.
2: Ale nejsou to oni, je to jiná kapela, daleko, daleko měkčí, jo. I když ne, že by to byla nějaká měkárna, to ne, ale Menouři jsou přece jenom trošku jako rychlejší a tvrdší. Děkuju zatím, ahoj.
3: Díky,
2: tak to byl názor nebo tip z Českých Budějovic. Další přidává kdo? Rádio, haló?
4: Čau, tady Jirka.
2: A zdar Jirko, tak čekáme na to, co z tebe vypadne.
4: Ale já zkusím Halloween.
2: Halloween. Teď jsme zrovna měli Manoware Halloween, to bych jako dával do stejného sudu hudebního, zhruba tak, aspoň teda podle mě. Proč tě napadli Halloween, podle čeho?
4: No, já mám za to, že oni mají nějakou písničku, která se jmenuje Power.
2: To asi každá, jo, ale spousta kapel jako to.
4: Hmm.
2: Já jsem se slovem Power mířil na album. Na album, které ta kapela vydala ho v 80. letech. A druhá nápověda, poznal si, o kterého kulturistu se jednalo v té nápovědi?
4: To už nevím.
2: Jo. Nevadí, hele, tak zatím třeba jiný to poznal. Jo, tak čau.
4: Dobrý, čau.
2: Tak Jirka, zatím netrefárum, kdo je teď na telefonu, rádio?
5: Čau, tady Honza, Budějovice.
2: Taky Budějovice, jo. Vy tam máte hnízdo někde, ne? Detektivové. Budějovice.
5: Máme, no, já tady.
2: Tak jak je to z Budějovic na podruhé dneska?
5: Ale já tě nechci našovat, ale já to vím.
2: Jo?
5: Je to Ronnie James Dio.
2: No není, akorát je nic, co z toho jakoby čerpám a co jsem si vycucal, že ty si poznal, že ten kulturista, o kterém byla řeč, tak je, nebo řekni to sám, kdo to je?
5: Já si myslím, že to je Ronnie Coleman nebo Coleman.
2: Ano, je to Ronnie Coleman nebo Coleman, jo, to je, tam je to, ale to důležité je tedy Ronnie. Svádí to k Ronniemu Jamesovi Diovi, ale není to on, jo, když tomu připočteme tu první indíci, název desky té kapely z 80. let, tak přes toho Ronnieho by tam vedla přímá cesta do té kapely. Zatím ještě nemáme, děkuju, čau.
5: Dobře, díky, ahoj.
2: Třeba teď ji najdeme, Radio Beat Vejvoďák, kdo je na telefonu?
6: Vejvoďáku, tady Rony, čau.
2: No vidíš, tak to docela sedí, no. Rony, tak koho hledáme dneska?
6: Hele, Black Sabbath.
2: Black Sabbath ti to taky nejsou, no. Ronnieho máme, víme, že nějaká deska té kapely se jmenuje Power a já teď přidávám ještě jednu nápovědu, která jako... Určitě to v tom poznáte, tu kapelu, jo? Je to malinko, nebo ne malinko, je to daleko temnější verze té skladby, jejich slavný, ale mi se ta verze strašně líbí, protože ta verze se jmenuje Dark Country Rock Version Ghost Highway. A přesně tak to i zní, tak poslouchej. Čau, ahoj.
6: Tak jo, díky, čau.

0: Radio Beat.
1: To byl Steven Tyler až úplně do konce. 2:30, 3 nápovědy byly v éteru, číslo stále stejné. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
2: Nazdar, Vyvrďáku, tady já vím z Valečka.
1: Nazdar, poznal jsi to až podle té poslední třetí nápovědy, nebo ti
2: až
1: tam...
2: Až ta poslední je Hřebíkovka, to
1: jo,
2: je...
1: Jo, a předtím nic.
2: Protože to je Prah ve větru, Kansas.
1: Ano, skupina Kansas, no a co předtím ta nápověda? Ronny, kdo je zpěvákem kapely Kansas?
2: To jo, tyhle to fakt nevím.
1: No Ronny...
2: Já vím z Valečka, tak to je chyba.
1: Jo, takhle, ty jsi z Valečka. Samozřejmě Ronald Platt, tedy Ronny Platt, současný zpěvák kapely Kansas, on vlastně přišel po tom, co Steve Walsh odešel do důchodu. Mimochodem Ronnyho Platta známe i ze Shooting Star, z téhleté kapely. První indicie, tam už jsi se k tomu propracoval, to The Power.
2: No já jsem, jak jsem zaslech Prah ve větru, jak jsem si říkal, volám a nemám čas hledat.
1: Správně, ale...
2: Od Kansasu znám akorát ten Prah ve větru, nebo si uvědomuji, že znám akorát ten
1: ano,
2: Prah ve větru,
1: jak si, jak si řekl, mám, jak jo. Si řekl v přeneseném slova významu, nebyl čas ptát se, kdo je kdo. Rozumíš, slyšel jsi Prah ve větru, hned si volal. No, první indicie Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, tedy The Power, moc, síla. Je to deska skupiny Kansas z roku 1986. Mimochodem, kdyby si tu desku pouštěl, tak je tam ale nádherný rukopis právě Steva Morse. V té době byl člen kapely Kansas, že jo, potom následně nejdéle působící kytarista v Deep Purple, že jo, Steve Morse, od 94. až do roku 2022. Steve Morse řádil ve skupině Deep Purple, ale předtím právě v Kansas. Máš to uhodnuté, gratuluju ti, máš tady knížku, kterou napsala Margaret Atwoodová, jmenuje se Madadam. K té knížce ti přihazuju ještě album, které se jmenuje Nepřestávej snít od Protea. Proteus mi tady nechal nějaké desky, tak jedno album ti přihazuju k téhleté knížce. No a po krátkých zprávách s Petrem Šimáčkem budeme hrát Kansas až do 10. Díky tobě, děkuju.
2: Já taky děkuju, to je super, díky.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě dopravní informace, dálnice D7, 26. kilometr v úseku Slaný, Panenský, Týnec, je tam silný provoz kvůli bouračce nákladního auta, probíhá tam i vyprošťování a uklízení komunikace. V Brně dvě bouračky, v obou případech jsou to dvě osobní auta a v obou případech jsou to ulice začínající na písmeno R, Revoluční a Renčova. Na Havlíčkobrodsku v Chotěboři v Žižkově ulici srazilo osobní auto chodce a pozor také na Liberecku, ve Friedlandu, ve Fignerově ulici. I tady je k řešení havárka, kdy osobák srazil chodce.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polojasno. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České fotbalisty posílil útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Rodák z Německa s česko-bulharskými kořeny se rozhodl reprezentovat Česko, odkud pochází jeho matka. Sněmovna přerušila debatu v rámci hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci budou v jednání pokračovat dnes. Včera vystupovali především ministři, kteří informovali o své činnosti. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Nádrž už je téměř prázdná. Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v někdejším Československu se daří zacelit až teď, po více než 30 letech.
4: V bývalém vojenském prostoru Uralska nedaleko letiště Hradčany je v zelení utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Po vleklém urovnání majetkových vztahů je tu šance na znovu obydlení téměř 500 bytů. Luboš Dvořák, Českolipsko.
3: A nakonec Auto možná chystá přejmenování na Easy Mobile, zatím jde ale pouze o spekulace. Operátor si letos zaregistroval domény easymobile.cz a mojeeasy.cz, což může souviset i třeba s jeho novými službami. To byly krátké zprávy na Beatu.

Píseň skupiny Kansas se jmenuje Icarus s podtitulem Born on the Wings of Steel. Slyšíme ji teď 2,5 minuty po 9:45 dopoledne a je to z toho důvodu, že právě americkou kansaskou skupinu Kansas jsme dneska v Detektivce na beatu hledali. V první nápovědě to byly Frankie Goes to Hollywood z filmu Bonnie and Clyde The Power of Love, tedy Moc lásky nebo Síla lásky. Album Power vydala skupina Kansas v roce 1986. Druhá kulturistická fitness nápověda byla o Ronnie Colemanovi. Ronnie Coleman má stejné jméno jako Ronnie Platt, současný zpěvák skupiny Kansas. Ronnie Platt není původním, že jo, zpěvákem. Steve Walsh, to je ten, který udělal, že jo, Kansas jako takové, ale ten už odešel do důchodu. V roce 2014 ho nahradil právě Ronnie Platt. Poslední indicie, skladba Dust in the Wind, ale v úpravě velmi temné, která nese pojmenování Dark Country Rock Version Ghost Highway a podle toho už jste poznali, že se jedná o skupinu Kansas. Jejich muziku budeme hrát na beatu až do 10. hodiny.

0: Kolik tedy Kansas pro středeční detektivku nabítu? Zítra nás čeká ta poslední v tomto týdnu. Začínáme v 9 hodin ráno.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D7, jak už od nás víte, na 26. kilometru v úseku Slaný Panenský Týnec je silný provoz kvůli bouračce nákladního auta. Opatrně také na Pražském okruhu na 61. kilometru od Černého mostu k Europarku. Bouračka osobáku a nákladňáku tam blokuje provoz. V Prostějově v Olomoucké srazilo osobní auto chodce. V Děčíně v Nerudovce se řeší havárka dvou osobních vozů. A pozor, ještě Brno venkov, Rosice, Brněnská ulice, jeden pruh tam stojí kvůli bouračce dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20. Zítra slunce, i když během odpoledne bude od západu přibývat mraků, teploty opět 20 až 24. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Naši fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, po kterém Češi hráli většinu zápasu v deseti. Po dvou porážkách jsou poslední ve skupině A3 a 3. října nastoupí ve Španělsku. To večer zvítězilo 4-1 nad Chorvatskem. Třinec zůstává v hokejové extralize 100% a na poslední místo tabulky spadla Mladá Boleslav. Podrobnosti sporták Petr Plintovič.
2: Vedoucí Třinec vyhrál i v šestém kole, Kladno porazil 6-4 a má o 3 body více než druhé Pardubice, které porazily České Budějovice 5-2. Poslední je po domácí porážce 1-4 z Plzní Mladá Boleslav. V dalších zápasech Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4.
1: Až 6 let vězení hrozí muži za jízdu s více než 3 promilemi alkoholu po Chomutovsku a následnému pokusu podplatit policistu. Muž čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. V Gruzii, Srbsku, Arménii rychle roste zájem Rusů o nájemní bydlení, panují obavy z nové mobilizace. Makléři hlásí, že kvalitní byty mizí prakticky okamžitě. A nakonec OpenAI zrušila vydávání modelu GPT-6.1 Astra, protože nesplnil bezpečnostní požadavky. V testech měl častěji klamat o své činnosti a používat nástroje bez svolení. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 30. září a dáme si Scorpions.

to takové vyznání, že potají tedy miluje Jiří Schillinger a Lucrezia Borgia. Teď je 16, tedy minuta po čtvrt na jednu, pardon, na 11 dopoledne, to už by bývalo bylo po obědě. Přidali bychom si hodně jenom pohled na půlnoční desky. Jsou to všechno kapely a interpreti, kteří začínají na písmeno C, jako Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton, Cavalera Conspiracy, Cactus, Camel a také kapela Captain Beyond. Na internetových stránkách Rádia Beat na titulní stránce vpravo nahoře je anketa. Vy celý týden dáváte hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli mezi půlnočními alby. Se šesti možností, které my nabízíme, dvě desky, které získají nejvíc hlasů za celotýdenní vaše hlasování, tak ty potom vezmeme a zahrajeme si je příští týden. Jednu v úterý před půlnocí a druhou ve čtvrtek před půlnocí. Půlnoční alba můžete tedy vybírat až do neděle 4. října. Tenhle týden je přechodový ze září do října. Ty blaho, já si myslím, že tak dvakrát, třikrát se vyspíme a jsou tady Vánoce a po Vánocích hnedka Velikonoce a zase začnou prázdniny, jo, ty letní, který nedávno skončili. Tak rychle to utíká. Až se budete cítit, že budete mít chvilku času, minutu, dvě, podívat se k nám na web, tak budeme rádi za váš příspěvek do půlnočních desek. Mimochodem, teď, kdyby ta anketa skončila, tak by do éteru šla deska Green River od Creedence Clearwater Revival a taky Old Sock od Erika Claptona. Ale protože to nekončí, tak se stát ještě může samozřejmě cokoliv. Všichni interpreti začínají písmeno C. Až bude u abecedy, nebo až budeme v abecedě u písmena P, P jako puch třeba, nebo puk, tak stoprocentně nebude v té šestici chybět i tahle kapela. Myšleno tedy Procol Harum.

0: na beatu půl minuty před půl jedenáctou dopoledne. Koukal jsem na obsah menšinových sportů s Petrem Šimáčkem. Za chvilečku je uslyšíte, mně se to docela hodí i s ohledem na dnešní druhou nápovědu v detektivce, kdy jsme měli Ronnieho Colemana, Ronnie Coleman, že jo, fitness, kulturistická legenda, osminásobný vítěz Mr. Olympia. Mimochodem pro srovnání, Arnold Schwarzenegger vyhrál Mr. Olympia 7x, ale k tomu samozřejmě ještě 5x Mr. Universe. No a soutěž Mr. Olympia aktuálně proběhla v Las Vegas a v menšinových sportech nám Šimi řekne podrobnosti. Za okamžik na beatu.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, Miky na beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Rychlostní kanuisté bojovali v Týně nad Vltavou o tituly mistrů republiky na 5 kilometrů. V hlavních kategoriích vyhráli Zavřel, Hirš a Hanušová. Závod přilákal 758 závodníků a uzavřel hlavní část letošní sezony. Rugbysté Slavie Praha vyhráli v pohárovém derby nad Pragou 39-28. Zápas byl premiérou nového osvětlení v Edenu, na které přispělo 261 fanoušků částkou přes 550 tisíc korun. Biatlonista Tomáš Mikiska obhájil na domácím letním šampionátu titul ve sprintu a vyhrál i stíhací závod. Lucie Charvátová zopakovala vítězství ve sprintu a osmým titulem vyrovnala rekord Veroniky Vítkové, kvůli nachlazení ale pak do stíhačky nenastoupila a vyhrála ji Tereza Voborníková. Slovenský kulturista Michal Kryžánek obsadil 6. místo na prestižní soutěži Mistr Olympia v Las Vegas. Dosáhl tak nejlepšího výsledku českého nebo slovenského závodníka v historii soutěže. Vítězem kategorie Open se stal Američan Walker. Čeští šachisté obsadili na olympiádě v Samarkandu 21. místo. Češky skončily mezi ženami na 26. příčce. Turnaj mužů vyhrál domácí Uzbekistán před Indií a Německem. Mezi ženami zvítězila Čína. České házenkářky zakončily přípravný turnaj v Chebu porážkou se Slovinskem 25-29. Turnaj dokončili s jedním vítězstvím a dvěma prohrami. To byly středeční sporty.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Holandsku si vždycky vrážejí dýku do srdce, když někdo řekne Van Halen, protože oni jsou hrdí na to, že Eddie je Holanďan, a proto tedy Van Halen. Van Halen a Panama, nebo Panama, jak bylo zpíváno v programu Rádia Beat ve 10:45 dopoledne. Jenom chci připomenout, že, a určitě si na to pamatujete, minulý týden v bluesových dvanáctkách jsme rozdávali stupenky na festival Blues Alive, který proběhne v Šumperku mezi 12. a 14. listopadem. Tento týden se do blues ponoříme ještě jednou, a to ve čtvrtek večer před půlnocí v pořadu Bluescast, a hnedka ráno v pátek, vychází to na pátek 2. října, mezi 9. a 10. v Rockerovo ráně. Rockerova rána, hostem bude tady ve studiu Rádia Beat Štěpán Suchochleb, ředitel právě festivalu Blues Alive, takže vy, co máte rádi bluesovou muziku šmrcnutou těma veselýma kytarama, když se to řekne takhle od srdce, tak si poslechněte Bluescast večer ve čtvrtek po 23. hodině před půlnoční deskou, anebo mezi 9. a 10. Rockerovo ráno páteční, kdy Štěpán Suchochleb přiveze bluesovou muziku přímo sem do studia Rádia Beat a malinko si to tady rozjiskříme tímhle skvělým hudebním žánrem. Těším se na to. Tohle je muzika, kterou naspívala Marie Rotrová, mimochodem host Petra Korála v uších, nedávno jste ji tady mohli slyšet. Tohle je originál samozřejmě, Black Sabbath.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tohle byl Dire Straits a Heavy Fuel, 4 minuty přesně na vteřinu před 11. dopoledne. Za chvilku zprávy s Petrem Šimáčkem, správně vyskloďováno, bez přeřeku, a první po 11. hodině na beatu Young Class od Pink Floyd.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Stále počítejte s tím, že najdete-li na Pražský okruh na Černém mostě na 61. kilometru ve směru k Europarku nebo kde jedničce chcete-li, bude vás brzdit bouračka osobního a nákladního auta. Pozor na Trutnovsku, jedete-li z Trutnova směrem na polskou hranici na Královec po 16. po hlavní u obce Bernardice se srazila dvě osobní auta. V Plzni na Chodském náměstí naproti stavárně je uzavřeno kvůli mimořádné události. Na místě zasahují složky policie České republiky. Pozor na Praze 14, Novopatská u ulice Budovatelská směrem na Kbelskou. Srazila se tam dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. Ostrava, Mariánskohorská ulice, bouračka dvou osobních vozů. V Teplici v Dubské se také srazila dvě osobní auta. A ještě Třebíč, ulice Vítězslava Nezvala. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem kvůli dopravní nehodě, kdy vítěz této dopravní nehody byl předem určen. Srazilo se tam osobní auto s traktorem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24. Na Českomoravské vrchovině vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku i 20. Zítra slunce, i když během odpoledne bude od západu přibývat mraku, teploty opět 20 až 24. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Začala NHL. Hokejista Pastrňák dnes oslavil premiéru v roli kapitána Bostonu vítězstvím 3-0 nad New Yorkem Rangers. Filip Hronek dvakrát asistoval u výhry Vancouveru nad Edmontonem 6-5 po prodloužení a Jakub Dobeš 26 zákroky pomohl Montrealu k vítězství 3-2 nad Torontem. Tenistka Karolína Plíšková předčasně ukončila sezonu. Bývalá světová jednička chce doléčit drobná poranění a vynechá poslední turnaje roku. V Chorvatsku vyzvedli ze dna moře vrak plavidla.

0: do jara. Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
1: Boeing získal zakázku na vývoj nové generace stíhaček pro americké námořnictvo. Obchod za 431 miliard korun má přinést stroje obtížně zachytitelné radarem a nabídnout výrazně delší dolet. To byly zprávy Rádia Beat, po nich Pink Floyd.

Rádio B. Klasik rock na FM.

Zrovna nedávno, když jsme tady měli detektivce Sex Pistols, tak jsme řešili, že to byla nejlepší všemi odborníky uznávaná nejlepší britská punková kapela a do toho byly dotazy, jak to, že to nebyly Ramones, a na to jsme si odpověděli velmi rychle, protože Ramones byla americká skupina. Rockaway Beach, to je muzika, která teď od Ramones na beatu dohrála. Zítra v detektivce v té poslední v tomto týdnu někdo z vás, kdo tedy jako první přijde na to, koho hledáme, jaká je to kapela, tak dostane tuhle knížku, která ještě v igelitu zabalená. Je to kniha, která mapuje životní osudy Romana Dragouna od dětství v Písku přes jeho působení na brněnské rockové scéně až po uvedení do beatové síně slávy. Ta knížka se jmenuje Rockový apoštol Roman Dragoun. Autory této knihy jsou Petr Gracias, Milan Prince a sám Roman Dragoun. Tahle kniha, jak říkám, v igelitu zabalená, bude první ten, kdo ji vyhraje, kdo si ji otevře a bude si ji moc sám ošmakat. K téhle knížce od Romana, nebo o Romanovi Dragounovi, tak přihazujeme ještě CDčko. To CDčko jsem osobně, teď je to pár minut, osobně také v igelitu zabalené ještě dostal od Pepy Lábuse. Jmenuje se Délka vteřiny a autorem téhle muziky, tohle CDčka, je sám Pepa Lábus. Pepa Lábus na moji otázku, jak dlouho tedy trvá délka vteřiny, odpověděl: no, moc dlouho ne. Což si myslím, jako, že je obsaženo v té odpovědi ta správnost. Tak knížka Romana Dragouna, nebo o Romanovi Dragounovi a CDčko Pepy Lábuse. Zítra jako cena v detektivce. Tohle už je Déšť kapely Doors.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: volně přeloženo do češtiny, let me down slow, strašně na kolena, ty potvoro, ale hezky pomalu. Rolling Stones z programu Rádia B, 3,5 minuty před 11:30 dopoledne, mám tu vstupenky na tři tváře roku. Zrovna minulý týden v pátek tady byli pan Kronek a pan Doležal, hosté Rockerova rána, a zvali na tenhle projekt tři tváře roku. Jejich nejbližší koncert je v Národním domě ve Frýdku Mísku příští týden v sobotu, 10. října, a já tu mám dvě vstupenky. Vy ten projekt určitě znáte, že jo, tři tváře roku, tři příběhy, jeden večer, unikátní koncertní propojení spojující významné osobnosti české rockové scény. Na jednom pódiu unikátní umělci, tak jsou Fanny Michalík, Jaroslav Kronek a Miloš Dodo Doležal. Občas tedy s nimi v tomto projektu si zahraje i Vilda Čok se skupinou Bypass, ale vlastně Fanny, Jaroslav a také tedy Miloš Dodo Doležal, to jsou ty tři tváře roku. Abyste mohli vstupenky do Národního domu ve Frýdku Mísku na tři tváře roku na příští týden sobotu mít, tak potřebujete mobilní telefon, aby poslal SMSku, protože já teď vyřknu zákeřnou otázku, možná jednu z nejzákeřnějších, kterou jsme tady kdy dávali, a ten, kdo se dopíše jako 15. v pořadí se správnou odpovědí, pozor, těch 15 odpovědí může přijít během 10 vteřin, tak abyste to zbytečně nepropásli, tak tomu 15., kdo správně odpoví na otázku, kterou jsem ještě nevyřkl, tak zavolám potom zpátky a ty dvě stupenky mu e-mailem pošlu jako elektronické. To znamená, vítěz je nebude muset nikde vyzvedávat, bude mít v e-mailu a ve Frýdku Mísku v Národním domě 10. října, potom to jenom ukáže u vstupu. Ta otázka. Jaroslav Kronek má ještě jedno jméno, to dobře víte, a já se vás ptám, jaké je to jméno. Nejsem nelida, mám pro vás hned ne tři, ale čtyři možnosti. Buď se jmenuje Jaroslav Bila Kronek, nebo Jaroslav Penny Kronek, nebo Jaroslav Lidl Kronek, anebo Jaroslav Albert Kronek. 720 001 222, 15. odpověď vyhrává.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
5: Rádio

0: Takový dopis, o kterém je vlastně zpíváno v této skladbě, tak bych si nedovolil, nikdy bych si nedovolil to neposlat dál 10, 20, třeba i 30 kamarádům. Takovej bych měl strach. Poselství štěstí od Krausberry na beatu, teď asi za 2 minuty, 11:45, sliboval jsem vstupenky na 3 tváře roku do Frýdku Mísku na příští sobotu. Tím 15., kdo se dopsal se správnou odpovědí, byl Martin.
1: Ahoj Martin.
0: Martine, Vejvodák, Rádio Beat, jsi 15., kdo se dopsal se správnou odpovědí. Nebylo to úplně těžký, ne, dneska? Co?
1: To těžký to nebylo, ale štěstí velké asi.
0: Štěstí to jo, to zase jo, protože 15. může být jenom jeden a to se povedlo tobě. Nicméně Jaroslav Kronek se jmenuje Billa, Penny, Lidl nebo Albert. Ještě jsem zapomněl na Kauflanta, na Globus, jo, to se omlouvám. Ale
1: Albert.
0: Albert, ano, Jaroslav Albert Kronek, jeho Albent nebo Albent vystoupí 10. října, stejně tak Fanny Michalík a Miloš Dodo doležel s kapelou v rámci tedy toho projektu 3 tváře roku. Jak jsem ale říkal, občas se k tomu přifaří ještě Vildačok, jo? Aby to bylo, jak by to bylo jako opravdu.
1: No, by se přifaří, nevadilo by mi to.
0: No, ty obliče, aby byly prostě jako dohromady. Vstupenky ti pošlu, jak to máš daleko do Frýdku Mísku jenom?
1: Jsem v Opavě, takže kousíček.
0: Ježíš, tak to je pěkný. Hele, vyhrá to někdo z Domažlic, vidíte, přes celou republiku. Takhle ty to máš skoro v úvozovkách, tedy v pantoflích z Opavy do Frýdku. Ať se ti koncert a celý projekt 3 tváře roku líbí. A dej potom vědět, hele, jaký to bylo. Jo?
1: Dobro, díky.
0: Tak jo, děkuju. Čau, ahoj.
1: Čau.

0: Tohle byly Jetro na beatu, za 5 minut 12 hodin čekáme na zpravodajský přehled dne s Pepou Lábusem. Jako první po zprávách bude bluesová 12. Buddy Guy dneska.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 54. kilometru ve směru na Jaroměř je dopravní nehoda dvou osobních aut. Je to v levém jízdním pruhu v omezení, a to zdržení pro osobní auta je už přes 5 minut. Pozor také na Jihlavsku, jedete-li ze Stonařova na Žiletavu za dlouhou Brtnicí na 38. na hlavní srazila dodávka nějakou lesní zvěř. Pozor také na cestě z Trutnova na Jaroměř po 37. u obce Bojiště, to je hned za Trutnovem, je bouračka motorkáře, na místě už zasahuje rychlá. Pokud jste z Trutnova ještě nevyjeli, tak pozor v Horské ulici v Trutnově, tam zasahují všichni z integrovaného záchranného systému o havárky dvou osobních aut. Ostrava, Plzeňská ulice, tam je bouračka dvou osobních aut, a v Plzni na Slovanské je to mezi Částkovkou a náměstí Milady Horákové u zastávky Vřesová je srážka tramvaje a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno v Čechách, místy až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů, ty noční ale klesnou až na 5. Zítřejší počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu. Během odpoledne ale bude od západu částečně přibývat oblačnosti.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Naši fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, po kterém Češi hráli většinu zápasu v 10. Po dvou porážkách jsou poslední ve skupině A3 a 3. října nastoupí ve Španělsku. To večer zvítězilo 4-1 nad Chorvatskem. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl v evropské lize Hapoel Tel Aviv k výhře 81-80 nad Crvenou zvezdou Belehrad. Přispěl 8 body a vítěznou střelu v závěru. Premiér Babiš se setkal se zástupcem americké CIA a českých zpravodajských služeb kvůli případnému rozšíření války do pobaltských států. Američané mu měli představit ruské hrozby a scénář takzvaného testu soudržnosti NATO. Jednal také s prezidentem Pavlem o případném ruském útoku na Pobaltí. Ministerský předseda uvedl, že podle článku 5 musíme vyslat 2 naše mechanizované brigády. Kontaminaci vody olovem v okolí Odoleny vody prověřuje policie, zjišťuje, jestli mohlo dojít k poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a hledá zdroj nadlimitního množství olova. Voda zůstává nepitná ve 12 obcích s asi 15 tisíci obyvatel. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Nádrž je už skoro prázdná. Muž, který na sjezdu z dálnice D11 přepadl řidičku a ukradl jí auto, byl obviněn. Pod pohrůžkami ženu donutil jet směrem na Prahu. Poté ji z vozu vyhnal a odjel. Policie ho krátce na to zadržela. Při pronásledování navíc narazil do služebního auta a zranil policistku. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: Classic Rock.
1: Classic Rock.
0: Radio B.

15, ba ne 16, lžu, tedy minuta po čtvrt na jedno odpoledne. Dneska má svátek Jeroným, taky aby ne, je 30. září, je to poslední zářijový den. Další poslední zářijový den bude až v roce 2027, takže dneška bychom si měli jako zcela výjimečného dne velmi vážit. Je Mezinárodní světový den bahenních zábalů, je den extra panenského olivového oleje a pak je Světový mezinárodní den překladatelů. Myslím si, že co se týče překladu názvy téhle kapely, by musel být

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byly Slejdi a Cause I Love You zhruba asi 3,5 minuty před 1:30 odpoledne na beatu. Za okamžik Bob Dylan, budeme hrát také AC/DC a opět si připomeneme to, že Vohnouti jsou na scéně 30 let. Máme další připravené autorské čtení z jejich audioknížky, která se jmenuje 30 svíček na dortu. Hned po beatoskopu AC/DC, Bob Dylan a pak Vohnouti.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard
5: klasika, novinky, rozhovory.
7: Každou neděli od 8 do půlnoci.
4: Za týden bude
7: na Beatu.
5: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
8: Hezkou středu vám přeje Šimi. Otužilci mají aplikaci, která se jmenuje Jsem tu. Umožňuje jim evidovat účast na společných trénincích, vést osobní deník otužování a sledovat statistiky. Je zdarma, využít je mohou jak kluby, tak lidé, kteří se otužují sami.
5: Beatoskop.
8: Adobe uvedlo videoeditor Premiere také pro Android, kde nabízí střih ve 4K a práci s více stopami. Aplikace využívá generativní umělou inteligenci pro úpravu obrazu, zvuku i tvorbu efektů. Základní verze je zdarma, bez reklam a vodoznaku.
5: Beatoskop.
8: Nové webové stránky spustila radnice Prahy 2.
9: Na adrese praha2.cz lidé naleznou přehlednější strukturu webu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím a online službám. Městská část patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti digitalizace veřejné správy. Jako jedna z prvních částí začala zavádět elektronické formuláře, také online platby a nebo práci s elektronickými doklady. Honza Navrátil, Praha.
8: Středeční beatoskop tímto končí.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 33. Polipsy dědu. Rok 2006. Čte Zemánek.
2: Hraje v něm spousta dětí, pro který to nebylo úplně od věci, protože ten tábor má obecně dost výtvarný a hudební zaměření. No a doteď některé ty děti chodí na naše koncerty a jelikož je to 20 let stará písnička, tak mají už svoje vlastní děti.

A pak se nám povedla ojedinělá spolupráce. Nějak jsme se propojili a natočili písničku s finskou kapelou Valtari. Na jejich koncerty jsme chodili hned z kraje 90., když k nám začali jezdit a shodou okolností jsme měli společnou kamarádku. A tak jednou v hospodě padnul nápad udělat dohromady písničku, což se pak teda podařilo domluvit a nejen to. Valtari za nějaký čas přijeli sem a odehráli jsme spolu po republice pár společných koncertů spojených se spoustou legrace. Neboť pánové taky umí zakalit. Ta písnička, kvůli který to celý vzniklo, se jmenuje Činely a je fakt o činelech. A zpěvák Karci Hataka vnímá sloku, kterou naspíval svojí rodnou finštinou.

té písnice jsou slyšet i vokály od Linky Dusilový, která se za námi stavila ve studiu. A na desce zahostoval i náš dobrý kamarád Jaroušek ze Spřátelených tří sester. Dorazil s klarinetem, aby doprovodil do té doby bezejmenou písničku o tom, jak jsme se vetřeli na večírek, na kterým on hraje, o čem se tam doslova zpívá. A protože ta věc je ve tříčtvrtečním taktu, tak dostala název Jaroušek na tři.

Paradoxně se stalo, že i když jsme desku Polip se dědu ve studiu zbastlili dost nepřipravený, tak dostala cenu Anděl za album roku v kategorii rock. Na předání do Ostravy jsem jel já s Jakubem Kohákem, který už byl nějaký čas pátým členem kapely, takovým příležitostně hrajícím kolegou. Občas, když je shodou okolností přítomen, tak za náma vyleze na jednu písničku na pódium. Nikdy dopředu nevíme, na kterou to bude, ani jestli bude na něco hrát, nebo zpívat, nebo tam jen tak stát. Jedná se o momenty překvapení, kterých se za posledních 20 let stalo celkem asi 10.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušet.

Sami jste to slyšeli, že vzít si boty z kaviáru není volovina, já bych řekl, že to je přímo kravina, vohnoutí a 30 svíček na dortu, audiokniha, kterou tady od začátku až do konce vlastně členové skupiny Vohnout čtou do našeho éteru. Bude 3/4 na 1, ale to teď není důležité, jenom v rychlosti chci připomenout to, co nás dneska čeká na dlouhou dobu naposledy. Odpoledne mezi 14. a 15. jsme zvyklí na tupláky, i dneska tupláky uslyšíte, tedy dvě skladby po sobě jdoucí od jednoho interpreta od jedné kapely, tak jak se na tupláky sluší a patří, ale uděláme si celý říjen od tupláků pauzu, protože během měsíce října se budeme věnovat klasické každoroční činnosti, a to půlkilovce roku, tedy deskám, které letos v roce 2026 slaví 50. výročí od svého vydání. 50leté desky, každý rok se jim věnujeme a každý rok, a to je docela jako příjemná věc, nám do toho ty desky dorůstají. Jo? Pro tentokrát, pro letošek jsou to alba, která vyšla v roce 1976. Příští rok jako na potvoru, to budou desky, které vyšly v roce 1977. Vždy to budou tedy 50 let stará alba, 50 let staré desky. Zítra, 1. října, vlastně startujeme, začínáme. Dneska si tedy ještě užijte tupláky. Apropo, kdyby náhodou se někdo díval, tak já teď budu hrát Little Ford a Ozzyho Osbourna. Ozzy Osbourne z Black Sabbath v roce 1976 nahrál album Technical Ecstasy, takže třeba, je to 50letá muzika, třeba se na ní taky dostane řada. Close My Eyes Forever, nebo tak nějak.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: ještě tedy klasika před 13. hodinou Burn a Deep Purple v programu Rádia Beat. Za chviličku zprávy s Pepou Lábusem a po Pepovi jako první po 13. Def Leppard, taky Janis Joplin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte, na cestě z Trutnova na Malou Úpu po 14. U Mladých Buků je osobní auto, které skončilo v příkopu. Na místě hasiči, záchranka i policisté. Pozor taky v Hradci Králové, v ulici 17. listopadu u Menzy je dopravní nehoda, vážná havárka se zraněním. Ve vedlejším městě, tedy v Pardubicích, v ulici Jana Palacha srazilo osobní auto cyklistu. V Praze ve Lhotecké ulici řeší bouračku osobního auta a motorkáře a v Prachaticích v Mnebahovské ulici je k řešení havárka osobního auta, které trefilo dopravní značení. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
3: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
2: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
3: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
2: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
3: Nemocnice Dačice.
2: Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, v Čechách místy až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů, ty noční ale klesnou až na 5. Zítřejší počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu. Během odpoledne ale bude od západu částečně přibývat oblačnosti.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: České hokejistky dnes vstupují do druhého turnaje EHT této sezony. Kvůli změněnému mezinárodnímu kalendáři, kdy se poprvé mistrovství světa uskuteční začátkem listopadu, mají oproti mužům nabitý rozjezd sezóny. Po této zastávce ve finském Lahti je totiž čeká ještě v říjnu turnaj ve Švédsku. Z něj se pak přesunou na světový šampionát. Dnes nastoupí v 17 hodin proti domácím Finkám. Prezident Pavel s manželkou přivítal na Pražském hradě rumunskou hlavu státu Dana s partnerkou. Očekává se, že budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle NATO, obchodní a obranné spolupráci i o českých krajinách v rumunském Banátu. Na jedné z pardubických poliklinik se dnes dopoledne střílelo. Jeden z návštěvníků vystřelil v hádce po druhém plynovou pistolí. Nikomu se nic nestalo. Policie o tom informovala na síti X. Po muži intenzivně pátrá. Incident se stal v čekárně, kde seděli lidé čekající na ošetření. Jeden z pilotů letos z Dubaje do Tel Avivu, který dnes nouzově přistál v Saúdské Arábii, chtěl pravděpodobně převzít kontrolu nad letadlem a nechat ho s pasažéry zřítit do země. Izrael tento incident ve všech ohledech považuje za teroristický útok. Druhý pilot toho hlavního několikrát pobodal. Členům posádky a cestujícím se ale podařilo prorazit dveře kokpitu a zneškodnit ho. Vyslýchají ho bezpečnostní složky. Podle serveru Inet pochází z Ománu. Hlavní pilot pak je občanem Spojených arabských emirátů. To byly zprávy, po nich si poslechněte Def Leppard na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Tak doufám, že jste si pošmákli v živé verzi téhle skladby skupiny Kiss. Skladba, která má název skoro stejný, jako kdyby byla od Scorpions, jmenuje se I Still Love You. Živák kysáků tady na beatu, já jsem si tedy pošmáknul 4 minuty před 1:30 odpoledne za okamžik Stoney, taky UFO, anebo David Gilmour.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
5: Nemůžem najít správnej směr.
1: Depozitář Popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Distlera. Depozitář Popmuzea. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
6: Hej.
1: Radio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

skladba se jmenuje No Way Back, Foo Fighters na beatu, 4 minuty lžu, 3,5 minuty před 2:45 odpoledne. Jenom poslední připomenutí toho, že zítra v Detektivce někdo z vás vyhraje 2 ceny, jednu knižní a jednu hudební. Ta knižní je kniha, která se jmenuje Rokový apoštol Roman Dragoun. Autoři jsou hned 3, sám Roman Dragoun a také Petr Gracias a Milan Prince. Je to kniha, která je v igelitu zabalená a je to knížka, která mapuje životní osudy, jak je to v tom igelitu, tak se to leskne tady v tom světle. Jsou to životní osudy Romana Dragouna od dětství, které prožil v Písku, přes jeho působení na brněnské rockové scéně až po uvedení do beatové síně slávy. K této knize Roman Dragoun, rockový apoštol, přidávám ještě CDčko Pepi Labuse, Délka vteřiny, abyste si uvědomili, jak je život krátkej. Zítra Detektivka startuje v 9 hodin. Máte-li chuť, poslouchejte podle nápověd a indicí, pokud odhalíte kapelu rovnou dopředu, takhle prozradím vy, co jste právě teď napřímo, tak máte výhodu. Hledáme zítra kapelu, jednu velkou, obrovskou kapelu a víc už vám neřeknu, protože jak tak sám sebe poslouchám, určitě bych vám to vykecal za chviličku. Co se týče muziky, kterou stihneme do 14. hodiny, než sem dorazí Standa Rubáš, budou to Polís, na ty si počkejte, taky Chiméry od Krucipisk a pak jedna věc, která v textu trošku souvisí s tím, co říkal Roger Waters, Is this the life we really want? Tak se jmenuje album Rogera Waterse. Tady Freddie Mercury říká jinou větu. Is this the real life? Is

0: Říkal jsem vám, počkejte si na Police, vyplatí se vám to. Police právě teď na beatu dohráli, za okamžik Pepa Lábu zprávy a potom Standa Rubáš, hodina tupláků, poslední hodina tupláků na dlouhou dobu, protože celý říjen se budeme věnovat v tomto čase mezi 14. a 15. deskám a album, které slaví 50. výročí od svého vzniku. Takže užijte si tupláky, ten první tuplák dneska po 14. hodině bude ze skupinou The Clash. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi ostražití na dálnici D4 na 30. kilometru ve směru od Prahy na Strakonice. Na úrovni Dobříše je bouračka jeřábu a nákladního auta. Pozor také na Vyškovsku na 50. na cestě v úseku Slavkov-Holubice. U obce Valešovice je nějaký kus gumy, který tam leží na silnici. V Karlových Varech v Bezručovce se řeší bouračka motorky. Podobná dopravní nehoda se stala i na Praze 4 v Chodovské. V pravém jízdním pruhu u sjezdu z jižní spojky ve směru do Vršovic je bouračka osobního auta a motorkáře a do třetice bohužel havárka motorkáře v Hradci Králové v Hradecké ulici je k řešení srážka osobního auta právě s motorkou. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, v Čechách místy až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů, ty noční ale klesnou až na 5. Zítřejší počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu. Během odpoledne ale bude od západu částečně přibývat oblačnosti.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes od 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Drží před nimi druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Na palubě letadla, které nouzově přistálo v Saúdské Arábii, se nacházela skupina pilotů v civilním oblečení. Jeden z nich po vypuknutí konfliktu v kokpitu převzal řízení letounu a další mu pomohli udržet kontrolu nad strojem. Zachránili tak životy 174 cestujících, včetně 27 dětí a posádky. Podle portálu INET cílí podezření, že šlo o teroristický útok. Faith No More po letech pauzírování ohlásili nové aktivity. V rámci svého evropského turné se představí na festival Rock for People, který proběhne od 2. do 5. června příštího roku v Hradci Králové. Vystoupí tam po 12 letech. Kapela nebyla od roku 2021 aktivní. Pentagon řeší obří bezpečnostní skandál. Při narušení personální databáze došlo k úniku dat o skoro 3 milionech lidí. Ukradené informace zahrnovaly čísla sociálního zabezpečení a údaje o pracovních pozicích, které lidé zastávali. Podle amerického představitele ministerstva obrany by rozsah a citlivost těchto informací mohly vyvolat obavy o národní bezpečnost. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: To byly The Clash na začátek, jak to říkal kolega Vejvoda, posledních tupláků na nějakou chvíli, protože říjen rovná se půl kila roku. S vámi je Standardobáš, přeju příjemné ty poslední tupláky společně s kapelou The Clash. Dali jsme Should I Stay, ale taky jsme dali Death or Glory, tedy jednu z těch slavných, jednu z těch méně slavných věcí. A tak nebudem pokračovat dál i během dnešního odpoledne. Volím další kapelu, která bez toho D na začátku určitého členu anglického by nebyla úplně ono. Takže The Who a jejich Magic Bus a taky Overture.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Karel Šucha, baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Abychom se nezdržovali a stihli toho co nejvíc, tak The Who, o těch jsem mluvil, a John Lennon bez The, ten už je za námi taky v tuplácích. Zatím sázím na poměrně krátké, abychom tam zvládli co nejvíc věcí nacpat do té dnešní, jak jsme říkali, na nějakou chvilku poslední hodiny tupláku. Imagine, Whatever Gets You Through The Night, tak se jmenovali ty, které jsou za námi. Další jméno je před námi a to zní Bryan Adams. I u něj tady mám pochopitelně dva songy. Jeden se jmenuje Somebody a druhý I'm Ready a zní takhle.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Něžně, dokonce až orchestrálně, Bryan Adams a ještě k tomu navíc naživo I'm Ready, tuhle věc máme za sebou. Jsme za polovinou dnešních tupláků, připomínám, že na dlouhou dobu posledních, protože ten čas od 14 hodin v příštích dnech a týdnech po celý říjen věnujeme akci zvané Půlkyl roku, tedy té, která se pravidelně v tomto čase podzimní vrací do éteru Rádia Beat, aby připomněla ty desky, které slaví Půlkyla neboli půl století, neboli 50 let, neboli vyšly v roce 1976, vyberte si, které zdůvodnění je vám pocitově nejbližší, všechny znamenají to samý. Každý den si ve 14 hodin pustíme nějakou tu desku v původním vydání, tu, která právě letos může říct, že má 5 křížků na hrbu. Než se tak stane, což bude poprvé zítra, ještě máme na tupláky čas a ještě tady taky nezazněla muzika česká, což uděláme právě teď. Dáme si Kaťáky, Kolotoč Velkoměsta a taky S tebou nebo bez tebe.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Katapulty z Oldouřího. Dvě písně, tady jeden tuplák, to máme za sebou. A jak tak počítá minuty? No já bych si skoro troufal tvrdit, že tenhle ten tuplák bude pro dnešek předposlední. A nejenom vlastně pro dnešek, protože už jsme si říkali, že na nějakou dobu bude předposlední. Ještě jeden tam zcela jistě vecpem, než se vrhneme na dopravu, zprávy a podobně. Teď mám prostor sáhnout i po skladbách s takovou, řekněme, delší stopáží. Žádný ultradlouhý flák to nebude, ale dohromady si to něco přes 10 minut určitě vezme. Dáme Yes a dáme si od nich City of Love. To zná každej. A pak dáme druhou, kterou znají, myslím, že fandové určitě, nevím, jestli úplně taky každej, další, a ta se jmenuje Spirit of Survival.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Trocha toho hudebního, než kvůli rockového umění tady na beatu Spirit of Survival a City of Love, to byla trocha art rocku kapely Yes a zároveň poslední tuplák pro dnešní odpoledne tady na beatu. Další muziky tady mám plnou nuši, ale už ji budu hrát po jednotlivých kusech. Dáme Juraja Heep, Chris Reu, Santánu a hromadu dalších. Počkejte se na ně, já si je nechci vykecat úplně všechny, abyste nepřišli o překvapení.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Překvapením taky nebude, že než sem vnikne Pepa Lábus, řekneme si, jak vypadá doprava v regionech beatu. Jedním takovým místem, kde se můžete si celkem seznámit a odpočinout si, může být výjezd z Prahy ven směrem na dálnici D1, protože tady je hlavně teda ve směru od Modletice na Senohraby, Mirošovice, zkrátka na Trojku Benešovskou, v podstatě takový parkoviště. Je to dáno tím, co každý den, tedy že se opravuje za Mirošovickým sjezdem most a most tentokrát brzdí tedy ten provoz vydatně. Tak to je jedno z míst, kde už bych vás takhle časně z odpoledne varoval před nějakým tím špuntem. V opačném směru na Prahu od Průhonic počítejte s hustým provozem a tradiční špunt je taky před Brnem, dneska už se to řadí od Ostrovačic. Taky se ale ozýváte z Boroutachova z Přimcké ulice, kde je nehoda dvou osobních aut. To je jedno místo, Uherský Brod, Nivnická, tam se vyšetřuje nějaká kolize, o které byste měli vědět. D5 na 31. kilometru ve směru na Prahu, tam došlo k nárazu osobního auta na takové té šipky, která upozorňuje, že před vámi je překážka, tak osobák už to ví. Vy počítejte, že tady se to řadit bude taky pravděpodobně. Vyškov, Sportovní ulice na křižovatce s Dukelskou, tady máme hlášenou dopravní nehodu a volnou cestu nemáte ani na příjezdu do Hostašovic od Nového Jičína. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne dojde od západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 5.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V americké stáji Haas skončí po sezóně Francouz Esteban Ocon. 30-letý pilot šampionátu Formule 1 to oznámil na svých sociálních sítích. Jeho budoucnost je zatím nejistá, stejně jako jméno Oconova nástupce. Jasno by mělo být v průběhu října. Vláda začne znovu stanovovat maximální cenu benzínu a nafty. Kvůli vysokým cenám sáhne také na spotřební daň u nafty. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Liter benzínu budou moci pumpy nabízet maximálně za 46,14 a u nafty strop činí 48,72, jde o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva. Česká republika dostala od Ukrajiny nabídku připojit se k iniciativě Drone Deal. Mohla by díky ní čerpat nejnovější ukrajinské zkušenosti i know-how k výrobě dronů a dalších technologií, které má zatím odzkoušené přímo na frontě. Česká republika ale zatím s připojením otálí. Mezitím spolupráci uzavírají další státy, naposledy Finsko a brzy přijde i dohoda se Spojenými státy. Soud prvního stupně na Slovensku dal 25 let natvrdo mladíkovi, kterého uznal vinným z útoku nožem se dvěma mrtvými na gymnáziu na východě země loni v lednu. Vůči rozsudku, který specializovaný trestní soud oznámil jen den po jiné podobné tragédii na Slovensku, se lze odvolat. Žalobce ve své závěrečné řeči navrhoval uložit mladíkovi do životí. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Rahip na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Santanovic Carlos a jeho Hope You Feeling Better, to je ta muzika, která právě teď dohrála tady u nás na beatu. Takhle přesně v 17 minut po 15. hodině, příjemné odpoledne přeje Standard Rubáš. Kdybych vám náhodou tvrdil, že je dneska pondělí, je to tím, že já mám ještě pondělí. Tím, že jsem v pondělí v práci nebyl a v úterý jsem v práci byl, ale v rámci samolepek v Nýřenech, tak jsem takovej zblblej. Už jsme vlastně v půli týdne, nic to nemění na tom, že s novým týdnem přišla na web nová anketa, ve které vybíráme půlnoční Alba, tentokrát takzvaně C-čková anketa, protože ve vedení jsou Creedence, Clearwater Revival, psáno samozřejmě Credence. Tak pro ty hlasovat můžete s deskou Green River, nebo Eric Clapton s albem Old Sock, Cavalera Conspiracy, to pro ty, kteří to mají rádi ostřejší, s deskou Inflicted, taky Cactus a deska stejnojmená, Camel s albem Stationary Traveler, nebo Captain Beyond zase s deskou pojmenovanou úplně stejně, tedy Captain Beyond. Dokonce tak, jak jsem je četl, tak jsou v tuhle chvíli při středě seřazeny na webu Rádia Beat. A znamenalo by to, že kdybychom teď uzavírali součet, tak Creedence a Clapton Eric budou ti, kteří budou příští týden napsáni v programu a budou se hrát od začátku až do konce. Ale je půlka týdne před námi, kdy se to hlasování celé může ještě překotit úplně někam jinam. Kdo jste nehlasovali, mrkněte na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Fere na rádiu Beat. Je přesně půl čtvrté, za chvilku budeme pokračovat s další muzikou takhle ve středu, kdy svátek slaví Jeroným. Pokud náhodou nemáte tohle jméno, měli byste mít na sobě dneska oranžové triko, protože nebo košili, protože dneska je, Bůh ví proč, speciální mezinárodní den oranžových triček. Taky dneska svůj svátek slaví extra panenský olivový olej, to se všechno váže k 30. srpnu, to je další jedna z věcí, kterou můžete oslavit. Podcasty napříč všemi jazyky a tématy mají dneska svůj mezinárodní den, tak to je něco, co se dneska váže k 30. září, plus můžeme přihodit mezinárodní den ženského zdraví. Chlapům se to netýká, ale holky dneska měly cvičit podle mého mezinárodního dne kalendáře. No a pak je tady něco, co vlastně vůbec nevím, jak se jmenuje česky. Je to taková ta záležitost, kterou tvoří dvě oplatky slepené karamelem. Vypadá to velikostně asi jako tácek na pivo. Vy si to dáte na hrneček s horkým čajem, ono to změkne a pak je to dobrý. Tak tahle ta věc, jejíž název nedovedu úplně přeložit, má dneska taky svůj svátek. Mimochodem pochází to z Holandska.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Aleš Brychta, jeho barák na odstřel. A to fík, to je přesně to slovo, který jsem hledal před malou chvilkou, když jsem tady popisoval tu holandskou dobrotu ze dvou oplatek slepených karamelem a říkal jsem, že vůbec nevím, jak se to celý nazývá v češtině. A Honza mi tady poradil. A má pravdu, jak to napsal, ta věc se prodává pod názvem to fík, tak mi bylo hned jasný, že to už jsem taky někde slyšel. A ještě mi tady oko uhlo do jiného kalendáře, do toho našeho oblíbeného mysliveckého, kde taky k dnešnímu dni je cosi připsáno. A to, že je Mezinárodní den překladatelů. Čímž bych chtěl pozdravit pana docenta Standu Rubáše z Ústavu translatologie, se kterým nemám vůbec nic společného, nikdy jsme se neviděli, ale napsal tolik knih, že tu a tam za mnou někdo přijde a třese mi pravicí, jak jsem strašně parádně jazykově vybaven a kolika jazyky já se domluvím. Tak rukama jo, to se domluvím ve všech, ale jinak si nás pletou právě s tímhle člověkem. Pane docente, všechno nejlepší.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na konec hodiny Ozzy, na začátek hodiny Pepa, v podstatě zůstáváme ve stejné linii. Pojďme si říct tak, jak vypadá doprava, tak před Brnem úplně stejně jako před hodinou. Tedy pokud jdete od Prahy, tak od Ostrovačic se posouváte v tradiční D1 koloně před Brnem. Počítejte, že i dnes to platí tradiční, taky díky Šmejkalce. Je kolona na výjezdu z Prahy, dneska začíná na úrovni Modletického sjezdu, tedy přípojky od Pražského okruhu. A tmavě červeně mi svítí v dopravní mapě až za Mirošovice, tedy za odbočku na Benešovskou trojku. Tady dneska podle mě si taky dost odpočinete. Chcete-li mít chvilku klidu a nehýbat se v autě, tak tohle je asi místo, kam bych vám doporučil vyrazit. Zkrátka je potřeba to procukat. Přicpává se taky příjezd do Prahy a ten už od Průhonic, dolů na jižní spojku a dole na jižní spojce až někam za Běchovice. I když vlastně v tomhle směru nic moc, krom toho dopravního omezení, vám nepřekáží, v opačném směru jsou dvě dopravní nehody. Ty budou podle mě hlavní příčinou toho, proč nám ten průjezd zpomaluje. Dál tu mám hlášky z Českého ráje, tedy náměstí Českého ráje v Turnově. Tam je nehoda, tam se vyšetřuje. Na 26 u Holíšova na Plzeňsku je další jeden karambol, který vyžaduje pozornost a pro řidiče na trase taky překážení. Muglinovská ulice v Ostravě, tam je hlášena dopravní nehoda a probíhající vyšetřování. Dragunská v Klatovech je další jedno místo. No a náměstí Štefánikovo v Liberci, je tady, projíždějte s opatrností a počítejte, že ta doprava může v rámci vyšetřování dopravník neodváznout. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
3: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
2: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
3: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
2: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
3: Nemocnice Dačice.
2: Nemda.cz.
0: Rádio B. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne dojde od západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 5.
5: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovenska chybí, pořád se zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října. Vláda při projednávání státního rozpočtu zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje hlavně u ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se zejména výdaje v kapitole Všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden. Podrobnosti o něm dnes se zveřejnila v knihovně legislativních materiálů. Ministerstvo zdravotnictví v říjnu předloží k vnitřnímu připomínkovému řízení návrh zákona, který má umožnit zásilkový výdej léku na předpis. Jedním z důvodů změny je podle ministerstva horší dostupnost léku v místech bez lékárenské péče. Zavedení služby za stanovených podmínek podporuje také Svaz měst a obcí České republiky. V některých menších městech lidé musí pro léky cestovat desítky kilometrů. 2000 policistů a státních zástupců provedli dnes ráno rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels. V Německu prohledali 140 objektů a další desítky v Belgii, Bulharsku a Nizozemsku. Důvodem je podezření z praní špinavých peněz. Zatčeni byli přední členové klubu. Celkem se vyšetřuje víc než 70 obviněných. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

Tavane Judas Priest na rádiu Beat. Jejich Painkiller dohrál tady na Beatu přesně ve čtvrt na pět. S vámi je pořád Standa Rubáš. Pořád je taky ještě středa. Ale zítra bude čtvrtek. A já k tomu čtvrtku cílím tak jako s pozvánkou pro tuhle chvíli. Protože, jak víte, minulý týden jsme tady na Beatu mluvili o festivalu Blues Alive. Rozdávali jsme lupeny na tohleto setkání všech fanoušků blues a řekl bych žánrů přidružených, které se bude konat 12. a 14. listopadu v Šumperku. No a třeba právě zítra se k tomu bude vázat obsah pořadu zvaného Bluescast. Tak víte, tak ten se objevuje ve vysílání Beatu jenom jednou za měsíc. Vždycky ten první čtvrtek po 11. hodině přichází Marek Hlavica a přináší něco pro fanoušky blues a zítra to právě spojí s festivalem Blues Alive. Tak pokud se chystáte nebo chcete-li znát nějaké zákulisní informace, tak myslím, že jistou dávku těchto informací vám můžu slíbit v tom zítřejším Bluescastu. A kdybyste chtěli ještě víc, tak to spojím v dvojpozvánku, protože tohle téma bude vládnout Beatu i během posledního pracovního dne tohoto týdne, a to v pátek v Rockerově ránu, kam přijde Štěpán Suchochleb, který má celý festival Blues Alive leta na hrbu a ví o tom tím pádem úplně nejvíc. Nenechte si to ujít.

já jsem hrál, ty jsi hrál, já jsem hrál, on taky hrál na cymbál. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli, oni hráli na cymbál, ještě tam co. Já jsem hrál, taky hrál, Miška taky hrál na cymbál, Miča taky hrál na cymbál, Standa hrál na cymbál, Petr hrál na cymbál, Jirka taky hrál na cymbál, Klauda taky hrál na cymbál, my jsme hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, taky hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, hodně hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli na cymbál, tancovali na cymbál, tancovali na cymbál, všichni ještě tancovali.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Známka punku na rádiu Beat. Co se týká české muziky, ta tu bude na beatu i během dneška. Já už jsem zval na zítřek a pozítřek, ten dnešek jsem si nechával na později, abych teď mohl říct, že je středa, živáků je třeba a taky uší je třeba, tak to pojďme vzít postupně. Ta česká muzika se týká hlavně těch uší, protože hostem Petra Korála bude dneska Karel Šucha z Laury a jejich Tigrů, kapely, která slaví výročí, chystá velké turné, spoustu hostů a podobně. O tom předpokládám, krom jiného bude řeč v uších, kdy Karel krom jiného taky bude muset poznávat a hodnotit muziku, která se to bude hrát, a ne všechna bude od Laury samozřejmě. Už je rádia být, v 7 si nenechte ujít a v 8 si pak nenechte ujít start živáku na vaše přání. V tuhle chvíli platí, že písemná, co mi sem napadalo a napadá SMS-kou, mailem a zprávou z aplikace předávám o to vy dál, aby podle vašich zpráv mohl od 8 začít hrát. Po 8 samozřejmě platí, že se k tomu dá přidat i telefon, pokud máte rádi nějaký konkrétní živák nebo vymyslíte nějaký zajímavý živák, který by podle vás měl znít tady na beatu, no tak potom platí tedy, že večer si zavolíte na 210 32 33 34 anebo teď hned, aby se to nezapomnělo, pošlete zprávu psanou, napište který, pro koho, proč, a Ota podle těch zpráv pak bude tvořit celý ten večer, který teď aktuálně v našich vysílacích mašinách vypadá jakože je úplně prázdný. Nic tam není, všechno se tam musí teprve ručně vložit.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Karel Šucha, baskytarista a kapelník skupiny Laura a její Dixie?
3: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je to tak, jsme na konci hodiny, Pepek se sem blíží a my si pojďme Píťáci říct, jak to aktuálně vypadá s dopravou a špunty, kterých se tady už nějakou chvilku bavíme. Tak přibyl nám a přituhl nám ten, který je na D5 se směrem ku Praze, už někde před Rudnou to začíná v tom dopravním omezení a vleče se to na okruhu tradičně k Ořechu. Tohle je velmi pomalý špunt, ne že byste tam zůstali úplně navždy, ale počítejte, že to fakt víc stojí, než že by to jelo. Tak to je jedna platná stále. Stejně tak je platná ta informace, že od Modletic přes Popovice dolů na Mirošovice na D1 z Prahy pryč vás čeká kolona, která taky nejede úplně kvapem. Malinko zrychlila, ale taky se malinko protáhla ta, která je před Brnem na D1. Před nějakou chvilkou jsem říkal, že začíná u Ostrovačic, teď bych řekl, že začíná někde u Domašova. Odtud zpomaluje provoz k směrem k dálnici D2 tak jako v podstatě skoro každý den. Ve Vysoké Mýtě v ulici Prokopa Velikého mi hlásíte dopravní nehodu, taky po 11. příjezd do Ostravy u Svinova je hlášena dopravní nehoda a probíhající vyšetřování. Vyšetřuje se v Brně, v Žabovřeské, další karamboli v Litvínově. Tady je to Valštejnská na příjezdu do náměstí Míru. Tak v tomhletom místě v Dobřížská ulice na Praze 5, tady neprojezdí střední jízdní pruh po nehodě tří osobních aut, je to ve směru na Barandák od Prahy 5. Tak tady počítejte, že to bude zpomalovat, to je další jedno místo. A do Vrábče od Českých Budějovic máte taky před sebou jeden karambol, počítejte s ním.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Píťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne dojde od západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 5.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Sparty budou v zítřejší předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový postup v domácím prostředí v sezóně. Zatím mají z 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání. Začne se v 18:30. Všechny lidskoprávní rady vlády budou nově ve své činnosti zohledňovat závazky z programového prohlášení vlády. Všem 6 radám, které se zaměřují na problematiku menšin, postižených nebo rovnosti žen a mužů, předsedá nově premiér Babiš. U některých rad se zmenšil počet členů. Jejich funkční období se teď kryje s obdobím kabinetu. Vyplývá to z nových statutů, které schválila vláda. Kvůli dlouhodobému suchu chybí v Lipenské přehradě víc než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na Vltavské kaskádě. V nejbližší době se situace nezmění. Předpověď na příštích 10 dní totiž nepočítá s výraznými srážkami. Ruská vláda prodloužila výrobcům paliv do konce října zákaz vývozu nafty. Omezení dřív zavedla kvůli nedostatku na domácím trhu, který ještě zhoršily ukrajinské dronové útoky na rafinérie. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Krok Moskvy dál komplikuje situaci na globálním energetickém trhu, který je už tak zmítán aktuálními konflikty a nedostatkem dodávek. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

nebo chcete-li šípková růženka, ale v angličtině. Soldier of Fortune kapely Deep Purple je za námi v čase 17 hodin, 17 minut a 17 sekund. Teď to tam přesně spadlo. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemné středeční odpoledne. Všechno nejlepší všem Jeronýmům, samozřejmě všechno nejlepší všem pořadatelům. Už jsme si říkali, že krom nich slaví dneska taky svůj svátek oranžová trika, extra panenský olivový olej. Taky můžete oslavovat všechny podcasty, ženské, které zdraví, které jsou zdravé a které cvičí. Chlapi ne, ty se dneska úplně neslaví, ale ženský ty to takhle prostě mají. Taky všichni psi, kteří jsou smutní, když jsou sami doma. Dneska je takzvaný Dog Separation Anxiety Awareness Day, takhle se tomu říká v angličtině, takže i to se dneska oslavovat dá. Myslím, že už si z toho člověk záminku může vybrat libovolnou, že ta paleta tady nápadu je poměrně pestrá. Pokud byste teda náhodou nebyli Jeroným a chtěli jste mít nějaký večírek už takhle v půlce týdne. Tak tohle to všechno se váže ke dni s datem 30. září.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Tak, maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
2: Jsi normální, víš, kolik je?
1: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
2: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
3: Je tento příběh skutečný? Jakou ránu po ránu má Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive? Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už tento pátek od 9 hodin na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Rychlostní kanuisté bojovali v Týně nad Vltavou o tituly mistrů republiky na 5 kilometrů. V hlavních kategoriích vyhráli Zavřel, Hirš a Hanušová. Závod přilákal 758 závodníků a uzavřel hlavní část letošní sezony. Ragbisté Slavie Praha vyhráli v pohárovém derby nad Pragou 39-28. Zápas byl premiérou nového osvětlení v Edenu, na které přispělo 261 fanoušků částkou přes 550 tisíc korun. Biatlonista Tomáš Mikiska obhájil na domácím letním šampionátu titul ve sprintu a vyhrál i stíhací závod. Lucie Charvátová zopakovala vítězství ve sprintu a osmým titulem vyrovnala rekord Veroniky Vítkové, kvůli nachlazení ale pak do stíhačky nenastoupila a vyhrála ji Tereza Voborníková. Slovenský kulturista Michal Kryžánek obsadil 6. místo na prestižní soutěži Mistr Olympia v Las Vegas. Dosáhl tak nejlepšího výsledku českého nebo slovenského závodníka v historii soutěže. Vítězem kategorie Open se stal Američan Walker. Čeští šachisté obsadili na olympiádě v Samarkandu 21. místo. Češky skončily mezi ženami na 26. příčce. Turnaj mužů vyhrál domácí Uzbekistán před Indií a Německem. Mezi ženami zvítězila Čína. České házenkářky zakončily přípravný turnaj v Chebu porážkou se Slovinskem 25-29. Turnaj dokončili s jedním vítězstvím a dvěma prohrami. To byly středeční sporty.
3: Rádio Beat.

No a k tomu Don McLean, tahle ta dlouhá, krásná, něžná, ale vlastně taky velmi smutná záležitost nazvaná American Pie, tak ta je právě teď za námi. Do konce hodiny zbývá ještě hromada času, tam určitě můžeme slíbit, že se nám vejdou kanačtí BTO, tak ty si dáme a něco z taky z českých Luhů a Hájů, což by mohla být třeba pro tuhle chvíli Vltava, co říkáte?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Mr. Big, vzpomínka na staré dobré časy, třeba tahleté skladby Green Tenet 16 Minds, to už jsme se dostali skoro na konec aktuální hodiny, ještě nám zbývá nějaká minuta do šesté, ale pojďme si už rovnou slibovat, že po šesté přijde a na okénko zaklepe Pepa Lábus, ten tady bude první na řadě se svými čerstvými zprávami, no a hned potom přijde muzika další. Bude mít jasnou spojitost mezi sebou, protože po šesté jsou to vždycky léta 60. tak na ty se připravte.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: My se předtím, jako obvykle, podíváme na takzvaně velkou dopravu, tedy proberem to zleva doprava a z odzhora dolů podle mapy. Řekneme si, že D5 stále ještě celkem vázne od Rudné k Okruhu a k Hořechu. Tady v dopravních mapách vidím barvu tmavě červenou, takže to opravdu úplně neocejpá. Kde to naopak lépe projíždí, než to projíždilo doteď, tak je výjezd z Prahy po dálnici D1. Nemyslete si, že mezi Modleticemi a Mirošovicemi budete mít volnou cestu, to ne, ale ta kolona je v podstatě poloviční, začíná někde v tom kopci nahoru na Velké Popovice, takže ta situace je tu skutečně objektivně lepší, než byla. Před Brnem to vypadá stejně, před Ostrovačicemi za Domašovem začíná Špunt, ten je o něco rychlejší než ty kolony pražské, ale přeci jenom nepojedete 130, s tím je potřeba se smířit. Směrem k Brnu a D2 to platí i v tuhletu, řekl bych, pokročilou odpolední hodinu. No a co dál? Dál mi hlásíte ku příkladu Husovou ulici ve Zdicích na Berounsku. Tady dopravní nehoda se zraněním. Probíhá vyšetřování, odklízení, průjezd je omezen. Silnice první třídy číslo 13, tady obec Hájek v tomto případě, to jsme na Karlovarsku, příjezd sem je přicpán nehodou a vyšetřováním, to též platí na 27 na příjezdu do Plzně, Plzně 3, chcete-li to takhle, tam máme čerstvou dopravní nehodu, kterou mi tady hlásíte. A od Sokova na Vřesovou u té odbočky na Tatrovice, tak prý je taky dopravní nehoda, teď jedna čerstvá a chvilku ještě zabere, než se odklidí, tak i tady počítejte s možnou komplikací v dopravě. Jeďte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne dojde od západu k částečnému přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů, ty noční ale klesnou až na 5.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife bude v pátek zvolen nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem by měl být favoritem volby. Do reprodukčního lékařství má od příštího roku jít víc peněz ze veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví připravilo na rok 2027 změny v úhradové vyhlášce, které by měly zvýšit platbu o 4440 korun. Nemění se jenom výše plateb, ale celý systém proplácení. Nově by pojišťovny neměly přispívat na celý proces najednou, ale na jednotlivé kroky zvlášť. Vládní regulace cen pohonných hmot způsobí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Budou totiž muset prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dřív nakoupili na trhu. Uvedla to dnes Unie nezávislých petrolejářů. Některé pumpy zaznamenaly v minulých dnech pokles poptávky. Řidiči podle nich vyčkávají na začátek cenových regulací. Ruské tajné služby v létě chystaly vraždu ruského šachisty a disidenta Garyho Kasparova. Na plán, který odhalili americké úřady, upozornil španělský deník El Mundo. Americké tajné služby podle něj Kasparova na začátku července varovaly, že by se ho někdo mohl pokusit zavraždit. Poprvé od jeho usazení v New Yorku v roce 2013 mu pak byla poskytnuta zvláštní ochrana. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

DJ Thomas na rádiu Beat a jeho Raindrops Keep Falling on My Head je muzika, která dozněla tady na Beatu jako druhá v pořadí v našem Six O'Clock roku, tom dnešním středečním, který teď už je v plném proudu a vlastně i za polovinou. Koukám zároveň při poslechu téhleté skladby, jak to bude vypadat s těmi dešťovými kapkami, jestli někomu z nás zabubnují na pleš, a nechci to zakřiknout, ale vypadá to do konce týdne poměrně pěkně. Zítra má být nejteplejší v tomto týdnu, s tím, že odpolední maxima vyšplhají někam k 23 stupňům a ani ten víkend není úplně marný. 21-22, jsem tam ráček, ale slunce, tak to v předpovědi vypadá. Tak doufejme, že ta předpověď taky takhle vyjde. No a my se můžeme vrátit zpátky k muzice. Dali jsme BJ Thomase, dali jsme Steppenwolf a jejich Magic Carpet Ride, taky 60-kovou záležitost, a do třetí nohy to budou The Rivieras.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Světová muzika, to doslova v tomto případě od české kapely. A to taky doslova v tomto případě, protože Time of My Life, jak jste mohli právě teď slyšet, tak má na hrbu kapela Turbo. Ovšem doplněna ještě taky navíc o hvězdného hosta, což je Tommy Thayer z kapely Kiss. Dohromady tuhle tu píseň, dohromady ji nahráli, dohromady k tomu natočili videoklip. No a takhle to doznělo i tady u nás na Beatu. V 18.26, za malou chvilku Metallica, výlet do historie kapely Vohnout a k tomu třeba středeční Beatoskop.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
5: Hezkou středu vám přeji. Otužilci mají aplikaci, která se jmenuje Jsem tu. Umožňuje jim evidovat účast na společných trénincích, vést osobní deník otužování a sledovat statistiky. Je zdarma, využít je mohou jak kluby, tak lidé, kteří se otužují sami.
4: Beatoskop.
5: Adobe uvedlo videoeditor Premiere také pro Android, kde nabízí střih ve 4K a práci s více stopami. Aplikace využívá generativní umělou inteligenci pro úpravu obrazu, zvuku i tvorbu efektů. Základní verze je zdarma, bez reklam a vodoznaku.
4: Beatoskop.
5: Nové webové stránky spustila radnice Prahy 2.
6: Na adrese praha2.cz lidé naleznou přehlednější strukturu webu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím a online službám. Městská část patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti digitalizace veřejné správy. Jako jedna z prvních částí začala zavádět elektronické formuláře, také online platby a nebo práci s elektronickými doklady. Honza Navrátil, Praha.
5: Středeční Beatoskop tímto končí.
4: Radio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Když jsme vyráběli desku Polipsy dědu, měl Zemánek s Fenkem ve studiu na Kačinách spoustu času. Je tomu tak u každého nahrávání, protože jako první točíme základy, tedy basu a bicí, což trvá zhruba pár dní, ten zbytek, teda týdny a měsíce, se pak potíme my s bráchou. Pro rytmickou sekci je to ideální stav, protože jí nastává prostor pro lelkování a kibicování. A tak, hledáte-li opravdu dobrý povolání, popřemýšlejte o práci basáka či bubeníka. Když Zemánek s Fenkem na těch Kačinách pili lahvový pivo a koukali do kraje, tak je napadlo, že by mohli udělat rádio. A to nikoli v přístroji, ale stanici. A tak vzniklo Rádio Děda. Stačil k tomu notebook, mikrofon a připojení. Spokoje si udělali studio, odkud moderátoři Omar Kvasnička a Arnošt Vrabec překreslovali českou mediální mapu.

Radio Děda. Šlo o zhruba půlhodinovej cyklus rozhovorů, kuchařek, předpovědí počasí a dalších nesmyslů, který se vypouštěl jednou týdně na internet. S mikrofonem kluci vyráželi i do terénu, neboť byla festivalová sezóna a šlo odchytnout zajímavý kámoše a trochu je potrápit.

se do pohybu a všechno bude dovolený. Teď bacha na chybu, dáme se do pohybu a všechno bude dovolený. Je dáma na tahu a já si beru radu, že si vení, vidi, vidi, opakuj. No a taky, že nebudu levnej, že nebudu levnej, že nebudu.

Rolling Stones na rádiu Beat, jejich Love is Strong je za námi a bude 6:45. Čas zahájit úklid a za chvilku předávat taky onu naší zmiňovanou často Máňu, vysílací Máňu. Tady Petrovi Korálovi, protože ten se jí ujme jako první. V 7 přijde spolu s ním Karel Šucha z Laury, no a rozjede se program uší, to znamená Petr pouští a Karel poslouchá, protože nikde na žádném monitoru nic nevyčte. A až doposlouchá, tak řekne, co to s ním udělalo, jestli se mu to líbilo, či nelíbilo, jestli by to udělal lépe, nebo jestli by se do toho vůbec nepouštěl. A taky třeba i pozná, cože se to bude hrát za muziku. Je to nutno říct, protože já na svém monitoru vidím tu muziku Petrovu, tak velmi, velmi pestrá směsice napříč žánry, napříč jazyky, napříč zeměmi vzniku a podobně. Já jsem na to velmi zvědavý, jak se s tím Karel popere. To je první z věcí, která nás dneska čeká. Uši rádia Beat od 19 hodin po 20. potom bez lupenu do kotle, večer plný živáku na vaše přání, která už posíláte, za to díky, děláte to dobře, protože řada zpráv už je tady pro Otu Semana připravená a já věřím, že přibydou další. Po 8. k tomu přibyde z naší strany zase otevřená linka 210 32 33 34, takže kdo do 8. nenapíše, ten by měl po 8. zavolat a říct si, jaký živák, jaké kapely, z kterého roku, pro koho by to chtěl pustit, nebo proč by to chtěl pustit, proč zrovna tenhle, který je jeho oblíbený, jestli tam byl, nebo jestli tam chtěl být, nebo jestli tam už nikdy nebude a mrzí ho to. Všechny důvody, všechny různé připomínky, komentáře, vzkazy i nápady na muziku jsou ve středu večer vítány a to v množství větším než velkém. Tak si promyslete, jaký živák byste rádi pustili a dejte vědět.

Tu a jejich Desire, tahle muzika je za námi. 5 minut, skoro 4 minuty před 19. hodinou dohrála, s ní dohrávám i já. Ono to tak akorát vyjde, ty 4 minuty využijeme k tomu, abychom se tady prostřídali ve studiu Rádia Beat. No a všeho se ujali pánové připravení dnešek. Petr Koral, Kaler Šucha a Ota Seman samozřejmě taky. Já vám přeju pěknou středu. Zítra vám popřeju příjemný čtvrtek. Budu se na vás těšit.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
3: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
2: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
3: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
2: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
3: Nemocnice Dačice.
2: Nemda.cz.
0: Uši Rádia Beat.
4: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Koral.
5: Uši Rádia Beat právě začínají téměř přesně úderem 7. hodiny. Od mikrofonu vás jako vždycky v tento čas zdraví Petr Koral. No a vítám mého dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než Karel Šucha, baskytarista, kapelník skupiny Laura a její Tigři. Ahoj Karle.
6: Ahoj, zdravím všechny, co posloucháte Rádio Beat.
5: Tak máme před sebou 10 písniček a nějaký bonusy, můžu prozradit už dopředu, tak jako vždycky. Tak já bych asi neotál až rovnou na tu první, co říkáš.
6: Pojďme.

0: Stále posloucháte Uši, mým hostem je Karel Šucha z Laury a jejich tygrů, za námi první píseň a co jsi jí říkal?
1: Tak to je jedna z mých nejoblíbenějších písniček, protože z úplně mýho nejvíc nejoblíbenějšího, když mluvíme tady česky, z mýho úplně nejvíc nejoblíbenějšího alba Graceland od Paula Simona. A jenom veselá historka k tomu. Tady v 88. přijeli na rokvest Černoši z Dadek Rama, z Nigerici, a kluci z divadelní ústavu, myslím, že to byl Petr Dvořák, ale nejsem si už jistý, nás s nima dali dohromady, aby jsme s nima jeli šňuru, že na nás přijdou lidi a je pak uviděj. A já těm klukům říkal, ale kluci, mohli by se potom zahrát spolu? A oni, žádný takový, my se necháme vykořisťovat jako ty blbci z Jižní Afriky od Simona. A já říkal, kluci, já jsem vůbec to nějak vůbec nenapadlo, že by vás to vykořisťovalo, když budete s náma hrát. Tak nic, nemusíte, ale hráli s náma, jo. A tak úžasně zrychlovali, to se nedalo udržet. Oni se to dopustili, tak normálně ani bubeník to nezabrzil. To rozjíždělo se jak raketa. Tolik Graceland.
0: Tak jo, protože Laura a její tygři vždycky byli spojeni s dechovou sekcí a platí to pochopitelně do dneška, tak já jsem si to neodpustil a do toho výběru hudby jsem vybral více dechů než obvykle. Jedna taková píseň z dechy přichází právě teď.

0: Naděje Beatu.
1: Posloucháte Rádio Beat, posloucháte Uši, za námi první česky zpívaná věc, nebo vlastně česká kapela to byla, ono se tam moc jako konkrétních slov neobjevovalo, ale nás se zajímá, nebo mě zajímá, co tomu říká Karel Šucha.
2: Tak já tu kapelu samozřejmě moc dobře znám, to je Garáž, ty měli ty dechy ještě před náma totiž, výrazně asi 3 roky možná, nebo určitě 2 roky dřív než Laura. A já tu kapelu mám rád, jednak jsem měl rád, nebo mám rád Ivoše Pospíšila stále a s Tonym taky jsme něco užili a popařili i popovídali si. Dobrý, nedávno jsme viděl na Staré faře a tam měli teda famózní zvuk, ten zvukař byl výborný a moc se na koncert užil. A tohle ještě z toho období, netrvalo dlouho s těma dechama. Jo?
1: Netrvalo dlouho.
2: To trvalo...
1: V podstatě jednu sezonu.
2: Jednu sezonu asi takhle a to se mi nejvíc líbilo, protože já ty dechy mám rád. No.
1: Tak tím bylo řečeno všechno. Tak zabloudíme zase někam jinam, ale zůstaneme v 80. letech teda.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Tak už to máme správný jingle, to je v pořádku. A já předávám slovo Karlu Šuchovi z Aury a jejich tigrů, protože on je tady od toho, aby hodnotil, co slyšel. Nože,
2: co jsem slyšel, děláš mi ledost, to zase hned třetí písnička a všechny tři se mi líbily. A tohle je David Byrne, ještě z Talking Heads.
1: Je to tak.
2: The Man in Lights, myslím, je toto album, nejsem si úplně jistý. A tu kapelu taky mám rád a zrovna toho Davida, nebo Davida, velice, protože on potom, když se osamostatnil, tak natočil řadu dalších a skvělých LPček a každý jiný. Jo. Někdy latinu, někdy úplně něco jiného.
1: Takže to jeho chameleonství tě baví.
2: No naprosto. Mě třeba, jak je to Ray Momo, tak lepší latinu, já jsem ještě nikdy od někoho neslyšel, ani od těch latinos, jo. Ty jsou zase pro mě moc latinos. On má takový americký latino, že? Takový z New Yorku všechny.
1: Tak co kdybychom si dali něco, teď už opravdu nefalšovaně, jednoznačně česky zpívaného?

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Karel Šucha, máš slovo.
2: Karel Šucha, naděje bytu. No dobře, tohle jsem nepoznal, poznal jsem jenom ten riff, protože náš kytarista Ondra Fischer má strašně rád Michaela Jacksona a kdykoliv může, tak nám tohle až nás to štve. Ale do kapelu jsem nepoznal.
1: A nebyl ti povědomý zpěvák?
2: Hlas mi byl známý, ale já to nezařadím nikam, jo, protože nedokážu.
1: Tak já ti dám nápovědu, byl to jeden bývalý člen Laury a taky tam s vámi hrál na trombón Martin Pošta.
2: Fakt?
1: Jo.
2: Tak to bych ho teda vůbec nepoznal.
1: Skupina Poste Restante.
2: Poste Restante, to jsem úplně dělal já to jméno. Ale to bych ho nepoznal možná na konci, ale víš co, tady změnil teda úplně charakter.
1: Nicméně já ho samozřejmě vybral záměrně, abychom udělali ten pomyslený oslí můstek k Lauře, protože Laura má něco nového na kontě, že?
2: Ano, my máme teď zaprvé máme novou desku, nový album po 22 letech vinyl. Uh-huh. A za druhé děláme, slavíme 40 let koncertování, vždycky říkám koncertování na planetě Zemi. A na tu oslavu jsme si pozvali i Martina právě. Martin tam s náma bude, bude tam s náma Ilona Čáková, Lenka Nová, Bouš Vytásek, vlastně takový ty, co se jako nejvíc entablovali. Bouš se možná pro tolik posluchačů tolik neentabloval, ale u mě se entabloval hodně.
1: Kdy ty koncerty budou? Můžeš klidně jmenovat konkrétně?
2: Můžu, nádherně, děkuju. Takže 8. října zahajujeme ve Flédě, potom v 10.10. jsme v Mostě, Brno, dámy a pánové, já jsem z těch Brňáků tak oslněný, že si myslím, že to zná každý. Takže Brno Fleda, 8.10. 10.10. Most, Arena Nový obzor, v Mostě my jsme vznikli, tak doufám, že přijdete všichni, co si to pamatujete ze začátku a přijďte i ty, co jste to nikdy nevěděli, protože nikdy nevíte, třeba se vám to bude líbit. Potom jsme 30. října v Ostravě, Klub Garáž, 31. října Olomouci, Bounty do kafe a 1. listopadu v Lucerna Music Baru a to je Praha. Potom pokračujeme s jednodenní přestávkou 4 koncertama na Slovensku, ale ne pod názvem Inventura, protože tam jde s námi jenom Ilona Čáková, takže doma zajímat se koukne na stránky, ale Inventura jako taková končí 7.11. v Žilině Klub Smer.
1: Budou na těch koncertech probíhat i nějaké křty toho nového alba?
2: Ne, to nebudeme křtít. Zaprvé mi tuhle někdo vysvětoval, že mluvil s, myslím snad s panem Dominikem Dukou a ten říkal, že knihy ani desky se nekřtil, což ten by asi měl vědět, o čem mluví, ale to by mě možná ani tolik nepřesvědčilo, ale my jsme to vlastně křtili, už loni to album, jo. Tam se totiž stalo takový, dostal jsem za to hodně za uši, ale my jsme ohlásili křesto alba a zároveň následně na to asi třeba měsíc později, ale to už je hodně doba, že jo, přišla nabídka, že to může vydat na vinilu. A já jsem řekl, tak to nebudu vydávat, až s vinilem. Uh-huh. Jo? A všichni mi říkali, no tak ty to křtíš, ale křest už byl ohlášený. Takže jsme to křtili a nevydali, tak je to nenarozený pokřtěný, takže to křtít už nebude.
1: To je hodně zvláštní, ale pořád ještě nezaznělo to podstatné, že to nové album se jmenuje prostě a jednoduše Most.
2: Ano.
1: A my si z něj také něco pustíme, ale to až na konci. Teď ti pustím něco, písničku notoricky známou, ale v úplně jiné verzi a taky tam bude docela dost dechů, nech se překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Ve studiu se mnou nadále naslouchá pouštěné hudbě baskytarista, kapelník Laurie a jejich tygrů, tedy Karel Šucha. A já jsem velmi zvědav, zda tě tohle oslovilo nebo ne a případně proč.
2: Co ke mně to zajímalo? Poznal jsem, že to nějaký hard rock ze 70. let.
1: Ano, předělaný, jasně.
2: Ale co je zajímavé, je, jak ty deky použili, že většinou, když to takhle tyhle ty hard rockeři používají, jo, tak to netrefí. Jo. Ty deky jsou tam buď zbytečný, nebo navíc. Nebo oboje navíc a zbytečný. Ale tady třeba to bylo dobrý funkční, podle mě. Ty štěky těch žestů hodně valu. A ten bariton, to mi bylo líto. Celou dobu hrát s tou unisonostou basou. Tam musí bojet pusa potom pořádně, když to skončí.
1: Tak já jenom pro tebe i pro posluchače, co to bylo, byla to skupina Brass Against, americký vlastně cover band, oni pokud vím, tak hrajou jenom převzatý věci, ale už mají 6 desek a pořád to hrnou téměř každý rok novou desku, nový písničky.
2: Mají z čeho vybírat.
1: A docela jim to šlo.
2: Brass Again, jo?
1: Brass Against.
2: Against.
1: Takže takhle. Tak co takhle teď zase změnit žánr a kapku blues, co ty na to?
2: Fajn na to.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A také Karel Šucha a má opět slovo.
2: Tak já budu trošku hádat. Text byl zaručen Ivan Las. A ano. Podle nějakého náznaku zpěvých řekl Ivan Las ve výborné formě.
1: Je to tak. Jo?
2: To znamená, to bude nějaká odnož žlutýho psa, Navi Papaya nebo něco takového?
1: Tohle bylo takový zvláštní projekt, jakože to nebylo ani Navi Papaya, ani na hlas. To byl takový projekt deska Hans Paul City, kde se prostě sešli muzikanti,
2: co měli... A jsou tam že ano, piano, bicí, no samozřejmě. To je slyšet, jasně, no to... Dobrý. A je slyšet i, že to točí ještě do analogu, protože ten zvuk je prostě vždycky hezčí.
1: Rok 91 nebo 2. No, je to tak.
2: No, pěkný.
1: Jak vzpomínáš vlastně na spolupráci s Ivanem v projektu Alias?
2: Ale s Ivanem jako... Tady na rádiu Vít se může říct ledacost. Já jsem ho poznal, takže jsem se jednou rána probudil po nějakým prudkým dlouhým mejdanu v posteli, ale ne nahatej a s klukem a vedle mě na rameni hlavu vlasatý kluk Ivan, rozumíš? A já jsem se nepamatoval, co bylo včera, on taky moc ne, ale hned jsme šli spolu na pivo a začali jsme se povídat. A od té doby jsme, řekl bych, kamarádi. Moc se nevidíme teda, protože oba dva máme práci a na těch festiákách, když se potkáme, tak nazdar, my už musíme jít, jo, čau, tak někdy, jo, asi takhle. A jak to bylo s tím Ivanem? No, tam to hlavně dělali Ivanové, jo, já jsem tam byl takový jenom předsmrdálek.
1: Druhý Ivan Král, že?
2: A druhý Ivan Král,
1: jasně. Tak teď ti pustím něco, co asi znát taky budeš, a jsem zvědav, jak to s tebou momentálně naloží, jaké to bude vzbuzovat emoce. Pojďme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Zase jsme si dali něco v angličtině a od toho, aby to posoudil ze svého pohledu nebo spíš poslechu, je tady Karel Šucha.
2: Tak je to vlastně ušeslyšný, uchoslyšný, že to je Petr Gabriel. Ale já zrovna říkám, jako naše generace, jaký měla štěstí, že tyhle ty věci přicházely jako novinky. Jo, na to se čekalo, jo, všichni jsme byli vlastně zklamaní, když odešel, no, všichni jako kamarádi, nebo co jsme byli, taky to jsme se tam bavili, tak odešel od Genesis, všichni říkali, je to škoda, Genesis. A potom přišel s takovýma krásnýma věcma a dál to šlo, jo. Uh-huh. A mně se strašně líbí, já mám, to je taky jeden z těch, co mám strašně rád, protože mu věřím každý slovo. A on navíc si ty píničky udělal na jednom živáku, ten je taky na DVDčku, jo. A tam má famózní kapelu a zpívá, já hraju to skvěle, no, mám ho moc rád a jsem rád, že jsem ho zase slyšel.
1: No, kapelu měl vždycky báječnou, jako tam, tam není kam šlápnout vedle, jako na jakýkoliv nahrávce, to je jasný. Tak vraťme se zase na chvíli na domácí scénu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále se mnou poslouchá ve studiu Karel Šucha z Laury a jejich tigrů. Nenechal se zmást, že ta zpěvačka se v úvodu tak pitvořila, pak začala zpívat normálně a kdo to byl a co tomu říká, to už se rozvíte od něj.
2: Tak jakmile jsem na nás uslyšel, tak celý, tak jsem poznal, že to Pavla Kapitánová. Trošku mi to rozesmutnilo, protože já tu holku měl docela rád, to byla fakt prima ženská. Zemřela, pro ty, co to neví, na dálnici při nehodě. No. A my jsme s ní udělali, já, Pavel Koudelka z Dunaje a Jirka Janouk, co odhraje se konc Anouka. A ona, jsme měli kapelu, která se jmenovala Krutnava a natočili jsme album písničky Veselý o smutném životě. No, mě se docela líbí, když se občas poslechnu.
1: Mně taky.
2: Jo?
1: Mně taky. Do dneška. Je to tak, škoda jí. Tak dáme něco veselějšího, nebo aspoň hudebně. Reggae, co ty na to?
2: Reggae mám rád.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Výlet na Jamajku za námi a jak se to pozdávalo Karlu Šluchovi z Laury a jejich tigrů, to se dozvíte.
2: Mně se to líbilo moc, to je, že Bob Marley to pozná si každý podle toho hlasu. A jak, já reggae mám moc rád a jednou jsem si prostě, nebo jednou jsem si, řekl jsem si, že se o tom trošku víc poučím a naučím a Lukáš Kolíbal to zná, nevím, tak ten je strašně, se reggae vyzná, tak mi dal stohy nahrávek, jo. Ale když to poslouchá člověk ve stohách, tak ty písničky zná, ale nikdy se nekoukám, protože to většinou když řídí, kdo to je. A, takže tam je vlastně skoro všechno hezký v tom reggae. A proč se to líbí u nás tolik? Protože ono v podstatě to hodně něčím podobný na českou lidovku, jo? Protože to má jasný doby, pořád. Jiný než v naší lidovce, protože máme jiný jazyk, ale furt jasný, proto mi to kytaristi moc nechtějí rád, že jim to připojí na polku. A vždycky se oplňou, bych hráli by nejradši nějaký hard rock nebo něco santánovského, kde se ukážou, ne takhle doprovázet. No a jo, a jednou jsem se dostal k LPčku, kde prostě, jak oni to na tý Jamajce dělali, že jezdili, protože od určitý doby tam hráli jenom DJové hodně, jo, ne moc kapli. Ty DJové něco pouštěli a jezdili vždycky nahrávací vůz a koukal na co lidi nejstancou. A pak to vzali třeba 4 takty. A můžu říct, že tohle byl album sestavený ze 4 taktů. Že se měl, co dělal, abych to poznal. Uhum. Oni ty takty takhle dají a na to ty zpěváci naspají úplně svý písničky, úplně něco jiného. Úplně něco jiného, jo? Úplně jenom melody, úplně svůj text. Je tam 12 různých písní, 12 zpěváků a toto tak změní, že se musíš soustředit na to, co jde dole, aby si říkal, no, to je vlastně furt jedna a ta samá, ne písnička, ale jeden na ten samý rytm, jak oni říkají, jo? Je to zajímavý.
1: Tak vrátíme se na domácí scénu a no, já nebudu k tomu říkat nic víc, prostě uvidíš, uslyšíš, neuvidíš, protože tady na obrazovce nic neběží a jsou to taky takový poměrně už zkušení umělci. Nebudu říkat nic dál, jdeme na to.
2: Naděje Beatu.
3: Tohle je únor, bude vzdaný hlas. Neznat se neptat, nevolat si více. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas, nemít se neptat, nedohledat cíl. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

0: Vaše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi je v pořadí desátá píseň dnešních uší, kterou je tady povinen, ale doufám, že je to příjemná povinnost ohodnotit Karel Šucha, tak jdi do toho hodnocení.
2: Příjemný to celkem je. Nevím, jak se jmenuje kapela, ale vím, že zpěváci jsou Sahara a Blanka Šlumová. Jo? Sahara, Jan Sahara, Hedl.
1: Ano, jo? Skupina Něžná noc.
2: Něžná noc, dobře. A možná bych si tím, že tam na tu Španělku hrál i Tomislav Zvardoň, ale to si nejsem jistý. No to je jedno. V každém případě Saharovo texty jsem měl vždycky strašně rád. Nejvíc jist úplně, co byš na precedens, to úplně, když precedens začínal, tak to byla taková kolekce, že já jsem si nejdřív myslel, že to jsou básničky fakt zudebněný a normálně jsem si tu desku koupil a jezdil jsem na kole, tenkrát jsem bydlel v Libni, no, jsme byli sousedi v vlastně chvíli, a jezdil jsem až do Troji a furt jsem si je recitoval, jo. Jak vlci táhnou noční tmou, oči a hvězdy jedno jsou, přicítí z dálky jejich dech, jo. To vlci táhnou noční tmou. A jiný
1: nádherný... Co nám zbývá, tohle, jsme kůň.
2: Úplně nádherný text, ale mám ho si kůžit, když to říkám. Prostě to je podle mě jeden z nejlepších vůbec českých textařů. Co kdy byl, ne, co je. Jo. A Blanka je vlastně sousedka naše, ta bydlí přes řeku na Hradišku. Taky se známe, jsme občas spolu hráli na nějakých vernisážích. Tak ať se jim daří, přeju.
1: No a my jsme na konci, protože 10 písniček uteklo rychleji, než by řekl Švec, pomyslené slovo Švec. Tak já si myslím, že bychom mohli dát dneska dva bonusy, tedy dvě ukázky z nového alba Laury a jejich tigrů, které se jmenuje Most. A když jsem se s Karlem domluvil předem, co zahrajeme, tak on říká, hele, vyber ty. Tak já jsem si s dovolením vybral teda dvě věci, které se jmenují Hodnoty a Řezané květiny. Nevadí?
2: Ne, mně se líbí všechny, takže je super.
1: Tak a ještě využiji příležitosti a pozvi znova na ty výroční koncerty.
2: Dámy a pánové, kdekoliv nás posloucháte, je nám 40 let, 40 let na planetě Zemi. 8. října Brno Fléda, 10. října Most Nový obzor, 30. října Garáž v Ostravě, 31. Bounty Rock Cafe v Olomouci a 1. listopadu Lucerna Music Bar v Praze. Kdo jste ze Slovenska náhodou a slyšíte to tak 7.11. žili nás klub Smer 77.
1: To byl Karel Šucha. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Ať se daří tobě i celé Lauře pochopitelně. Loučí se s vámi i Petr Korál a tady už slíbené dvě ukázky z nového alba Laury a jejich Tigrů, alba Most, písničky Hodnoty a Řezané květiny.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, Beatňáci, tak jsem zase tady, máme krátce po 20. hodině a začíná večer plný živáků. Jsme bez lupenu v kotli, já jsem Ota Semán a budu se o ty živáky starat, co se týče technického vybavení tady. To znamená hledat je tak, jak vy si je budete přát a pak je třeba i pouštět tím, že zmáčknu tady tlačítko Enter a pustím to. Takhle to celý jednoduše funguje. Důležitý je, abyste znali ty kontakty, tedy jakým způsobem se svých živáků dobrat. A to buď tedy písemně SMS-kami na 720-001-222, což mnozí z vás už udělali během odpoledne a pozdního odpoledne, taky podvečera. A můžete samozřejmě použít taky naši beatňáckou apku písemně, případně zvukově, to znamená nahrát to tam. Je tam nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete, nebo maily studio@radiobeat.cz a pak je tu ještě varianta zavolat do studia 210 32 33 34, to je telefonní číslo, přímo sem ke mně na stůl. A teď první živák, ten obstará Peter Frampton. We'll be right back.

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj.
2: Ahoj, čau. Máš jméno nějaký?
1: Hele, co Lukáš?
2: Lukáš, no fajn, tak super. Tak Lukáši, co ty potřebuješ po mně, hele? Nějaký živák asi, že jo?
1: No určitě nějaký živák, jako. Nějaký živák od Iron Maiden vyšel.
2: Myslíš ty tu kapelu Iron Maiden, jo?
1: Přesně tak, no.
2: Tak jo, no tak zkusíme. A ty byl jsi na nich tady, když byli v Praze? Kolikrát už tu byli? Mockrát, to se nedá spočítat.
1: Byl jsem na nich zatím jenom dvakrát, no.
2: Dvakrát, ale to jde, jo? Dvakrát, to znamená jednou na levý ucho, jednou na pravý. Jednou na levý ucho, jednou na pravý, takže jsi to slyšel vlastně stereo. Je to dobrý všechno, v pohodě, to je jasný, to dá rozum. Takže líbej se ti, jsi vyloženě jako mejdňák, jo?
1: No, jako, je to dobrá kapela.
2: Jo, hodně tě to pohltilo, takhle by se to
1: dalo říct. Jo, přesně tak, no. Tak
2: fajn, dobrý.
1: Když jsem poslouchal jiný žánr.
2: A co si od nich tak dáme živě, hele, člověče?
1: Hele, já fakt styl... No to je spousta, no.
2: Je toho spousta, že jo? To je jasný, no. Takže to
1: já
2: je...
1: Já bych dal asi Fear of the Dark.
2: Fear of the Dark, no jo, tak jo, takže sahám, no. Lovím tady v té naší databázi a Iron Maiden Fear of the Dark určitě můžeme pustit a přeju ti pěkný večer, užívej si to. No, měj se, čau.
1: Měj se, čau, ahoj.
2: Ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Beaťák Zdeněk píše přes beaťáckou apku, že by si přál nějakej ten živák od skupiny Bon Jovi a nějakej ten upřesnil ještě, že by bylo dobrý, kdyby to byla Living on a Prayer. A to je přesně ta, kterou si právě teď na Beatu v dnešních živácích poslechneme. Tady jsou Bon Jovi.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník.
6: A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
7: No tedy Pepa, ahoj.
8: Čau Pepo, zdravím tě. Tak
7: potom mám rozbičů, vákum. Jestli bych mohl poprosit skupinu Foreigner.
8: Foreigner myslíš?
7: Ano.
8: Jo, já jsem špatně rozuměl. Dobrý, takže Foreigner. No a co by si od nich chtěl, prosím tě?
7: Jukebox Hero.
8: Jo, Jukebox Hero. To jo, tak dobře, tak si ho dáme. Je to večer živáků. Je to večer živáků, takže si to dáme samozřejmě živě. To dá rozum, že jo? To je jasný.
7: Jasný.
8: Byl jsi na nich někdy živě?
7: Jo, nebyl.
8: Nebyl,
7: oni u nás vlastně ani nikdy nebyli.
8: No, jasně.
7: A vlastně od nich u nás vyšla akorát štiřka album, jinak vlastně nic.
8: No, takhle, jo. Na našem labelu, jinak samozřejmě se u nás objevily, že jo, ty desky ze zahraničí potom všechny, takže, a my jsme to teda kupovali na burzách, jo, takže víme velmi dobře, jak to všechno funguje s touhle kapelou.
7: To já z malý vesnice, ale na Vysočině.
8: Tak ses k tomu tolik nedostal.
7: Muziky,
8: jasně. Tak hele, Jukebox Hero živě na Vysočinu přímo pro tebe si pustíme, jo?
7: Já moc děkuju.
8: Měj se, čau, ahoj.
7: Přeju krásný večer. Ahoj.
8: Tobě taky, ahoj.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Přišla mi sem do studia SMS-ka následujícího znění. Zdravím Radio Beat, prosím o zahrání něčeho od Kiss nebo Manowar. A bylo by to do hospůdky Studánka u Tygřice k dobré náladě. Píše Pepa Střebíče. Tak já si říkám, že bychom si mohli dát ty Manowar. To by šlo Warriors of the World.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bez lupenu v kotli, na Beatu, to je pořad, ve kterém pouštíme jeden živák za druhým. A to od 20. hodiny až do půlnoci. My teď máme krátce po 21. to znamená, že vstupujeme do druhé čtvrtiny toho dnešního pořadu. A to znamená taky, že máme před sebou ještě celou řadu parádních živáků. Sem do studia můžete psát SMSky na 720 001 222. Psát můžete i maily na studio@radiobeat.cz. Stejně tak můžete psát přes naší beatiáckou apku, kde to naťukáte do mobilu, anebo v mobilu jenom stisknete jednou tlačítko, který je nahrávátkem, a tam vlastně namluvíte ten zkaz a ve zvukové podobě odešlete. To je vlastně taková nejistější cesta, jak se dobrat té svojí písničky, když to uděláte a takhle namluvíte a odešlete. No a nebo pak se můžete pokusit taky dovolat sem do studia na 210 32 33 34. Já jsem Ota Semán a pojďme si teď společně poslechnout Whitesnake. Samozřejmě živě, jak taky jinak. Slide it in.
2: Let's slide it in together, baby.

0: Tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Mr. Crowley, to je píseň Ozzyho Osborna a o tu si napsal býťák Honza z Mohelnice. Píše, ahoj o to, prosím, zahraj mi písničku od Ozzyho Osborna, Mr. Crowley, moc ti děkuji. Je to stručný, je to jasný a já tady samozřejmě živě tuhletu záležitost mám, takže si teď Ozzyho můžeme poslechnout.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Tady Robert, ahoj Otěz, volám na živáky.
2: Čau Roberte, voláš na živáky, správně. Hele, no, ty máš tam takový nějaký hal, ty jsi musel do koupelny, nebo kam jsi se schoval?
1: Ne, jsem tady s jako počítače, ale asi stěna tady šikma
2: odráží. Jasně. No. U počítače, co děláš u počítače teď? Pracuješ ještě, jo, nebo co?
1: No, tak už jsem dodělával práci, takže v podstatě teď poslouchám Rádio Beat a práce šla stranou.
2: A co za živák by si chtěl dneska večer?
1: Tak je večer, tak bychom možná nějaký blues.
2: Nějaký blues, takže to by šlo, no.
1: To by se hodilo a tak tam jde nějaký blues od Kinga.
2: Takže BB Kinga si dáme živě.
1: BB King je co živě a hele, super, večer měj a
2: ty taky.
1: Práci.
2: Ty taky, tak čau, jo. Čau.
1: Ahoj. Čau.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak co tu máme dál v SMS-kách, který mi tady přicházejí? Píše Tom z Jindřichova Hradce. Ahoj, to pěkný večer. Najdeš prosím nějaké Pearl Jam? Tak Pearl Jam živáků tady mám spoustu a teď mě napadlo, že by docela příjemná pro ten dnešní večer byla A Little Better. Tady jsou Pearl Jam.

0: bez lupenu v kotli.
1: Pavel u telefonu, ahoj.
2: Čau Pavle, kam jedeš? Slyším auto, že jedeš někam, řídíš.
1: Už jedu konečně domů, mám necelých 700 kilometrů dneska za sebou, tak potřebuju.
2: Zaplať pánbu za to, kolik ti zbývá ještě?
1: 10-15 kilometrů.
2: Tak to už je malina, akorát musíš být hodně ostražitý. Už jsem to tady párkrát říkal, v těch závěrečných kilometrech se děje nejvíc dopravních nehod, člověk ztrácí soustředění, má už pocit, že už je doma. Tak opatrně, co ti zahraju na tu cestu ještě?
1: Prosím tě, chtěl jsem se zeptat od Arakainu Hlas krve.
2: Hlas krve od Arakainu živě právě teď pro tebe a dobře dojeď, jo?
1: Já děkuju ti.
2: Čau. Ahoj.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Pořád vám to melduju, pořád vám to říkám a stejně si nedáte říct. Tedy až na některé jednotlivce, jako je třeba Luděk, který využil naší beatáckou apku. Je to skutečně jistější, když prostě namluvíte na to nahrávátko vzkaz, tak se to sem dostane s nás, než když se pokoušíte dovolat, protože telefonáty, ty bývají, nebo telefony bývají obsazený tady ve studiu, takže ne vždycky se vám prostě to dovolání podaří a lepší je to prostě nahrát, když máte ve svém mobilu tu beatáckou apku. Pokud ji nemáte, tak si ji nainstalujte, je to fakt jednoduchý, zadarmo, stisknete, námluvíte, odešlete a takhle to pak vypadá, když to sem přijde. Tohle je zpráva, která přišla od Luďka.
3: Ahoj, kdyby to šlo, rád bych si poslechl živák od skupiny Genesis s Philem Collinsem nebo Phila Collinse live a bylo by to pro všechny, co drží v ruce kulatou lopatu a řídějí stejně jako já. Děkuju a hezký večer.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No, Beatáci, je tady 22. hodina a to znamená, že jsme v polovině dnešních živáků na Beatu. Bez lupenu v kotli bude samozřejmě pokračovat. Máme před sebou ještě druhý poločas a vy můžete i nadále objednávat písničky, které byste chtěli. Samozřejmě to jen v živém provedení. Tedy živáky jeden za druhým. Tak, jak je tady budu sázet, jak to bude přicházet, posílejte přes Beatáckou apku, jak říkám, nejistější způsob přes Beatáckou apku namluvit, odeslat. Pokud chcete, můžete i napsat. A můžete psát i SMSky na 720-001-222. Když to zkusíte telefonicky a podaří se vám dovolat, což se nevždy musí podařit, tak je to 210-32-33-34, držím palce. No a budu ta vaše přání samozřejmě průběžně plnit. Teď jsou tady Van Halen.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, tady Zdena.
2: Zdena, čau Zdeno, čau. Odkud voláš, prosím tě?
1: No, momentálně volám z auta, ale jinak jsem z Moravy. No. A právě, že mě napadla taková věc, jako má oblíbená kapela, teda jsou to Saxoni.
2: No.
1: Tak Denim and Leather.
2: Tak se podívám, jestli to tady živě vylovím, tak ti to pustím, jo?
1: Dobře teda.
2: Tak jo, měj se, čau, ahoj.
1: A jsou rád, že jsem se dovolal teda.
2: No, jednodušší je, a říkám to každému, nahraj si býťáckou apku, na tu apku namluvíš vzkaz a pošleš, je to vyřešený. Jo? Tak jo, čau, čau.
1: Děkuji teda, měj se pěkně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Je tady vzkaz, který přišel přes býťáckou apku od Petra z Floridy, což je věrný posluchač těchto večerních našich vysílání. Nevím ani, kolik na Floridě má hodin, ale to třeba Petra jako napíše, ozve se. Ahoj o to, prosím o zahrání Judas Priest, You've Got Another Thing Coming. Bylo by to pro mě k mým kulatým narozeninám, 40 je tam v závorce, a pro moji nejmilovanější hraběnku, která se mi dnes vrací z Čech zpět na Floridu. Moc děkuji, s pozdravem věrný posluchač Petr z Floridy. Tak tady jsou Judas Priest. A samozřejmě všechno nejlepší. Hobla takhle na dálku nedám, ale každopádně ta gratulace letí.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Co budeme hrát dál, Beatáci? Koukám do SMS-ek, píše mi tady Adam. Ahoj, Beatáci, nechal bych pro vás všechny zahrát AC/DC The Jack. Kdo pracuje, ať vám ta směna hezky utíká. Kdo někam řídí, klidnou jízdu. Díky, Adam. The Jack, AC/DC, živě z roku 1992. Tady je ta pecka.
2: We're gonna do a song that you might know. Song about a dirty woman. This song called She's Got the Jack. Yeah!

taková muzika, kterou nikde jinde nenajdete. Thank you.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Blíží se pomalu jistě a nebal bych se výrazu nezadržitelně, se blíží 23. hodina. To znamená, že budeme vstupovat už do poslední čtvrtiny dnešních živáků na Beatu. Ještě do té doby nějaká ta minutka zbývá, tu vyplníme samozřejmě další muzikou, protože tady mám připravený Metal Crew a jejich Girls, Girls, Girls a ještě docela stihneme i něco od Queenu, samozřejmě živě, tak jak to tu u živáků bývá. O ty Metal Crew si napsal, kdo, teď na to koukám, Paťan z Hlučína píše, ahoj o to, stojím už nějaký čas v kuchyni u mlínku a melu 6 kg masa. Přitom samozřejmě poslouchám Beat, to se to mele hned od ruky. Můžeš mě a tátovi zahrát Girls, Girls, Girls od Metal Crew. Díky moc a hezký hudební večer všem. Tak jo, tady jsou.
2: Now, I don't know if you know this or not, man, but you're being recorded for the Motley Crue live album tonight.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Thank you, good night.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
2: Jak jsem říkal před chvílí, je čas vstoupit do poslední čtvrtiny dnešních živáků na Beatu. Bez lupenu v kotli tedy jde do té poslední hodinky, do půlnoci nám zbývá hodina, už vlastně teď necelá. No a my vyplníme živáky tak, jak je budete i vy nadále chtít a budete si o ně psát nebo případně volat. Co se týče toho psaní, tam je to jednoduchý. SMS brána je 720-001-222, maily studio@radiobeat.cz a ještě samozřejmě taky ta naše býťácká apka, což je, jak říkám, velmi často nejspolehlivější způsob, kterým se sem do studia nějakým způsobem doberete. A na apce, kromě tedy toho písemného projevu, je možno využít i projev hlasový, kde stisknete nahrávátko, namluvíte, odešlete. Tak takhle to všechno funguje a já jdu do té poslední hodiny. Pojďme si pustit takovou lahůdku Soundgarden, Feel on Black Days.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Píše mi Beaťák Zdenál, který by si přál, jestli bych nenašel nějakýho fiše. Tím asi nemyslí, že bych měl hledat nějakou rybu, nicméně předpokládám, že bych chtěl slyšet živě zpěváka, někdejšího zpěváka skupiny Merillion, fiše. A tak já si myslím, že to není úplně od věci, že bychom si mohli pustit třeba tuhle, Internal.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Martin z Liberce mi napsal na beatáckou apku zprávu o tom, že by rád slyšel Lynyrd Skynyrd. Konkrétně píše: ahoj, už dlouho jsem neslyšel živák písně Freebird skupiny Lynyrd Skynyrd. Já myslím, že tohle přání můžu Martinovi splnit a můžeme si tuhle parádní záležitost poslechnout právě teď.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím. Tady stává posluchačka Alča z Mohelnice.
2: Nazdar Alčo, tak jak je v Mohelnici dneska? Dobrý, pohoda?
1: No dobrý, krásně, teploučko je tady Oto.
2: Jo, jako dobře. No bylo, bylo. Ono teď večer už se to chladí trošku, to je jasný, už přece
1: no,
2: jenom ty...
1: Nám topí.
2: No tak je to dobrý.
1: Ano.
2: Jo, pozor, abyste se neutopili, hele. Pozor, abyste se neutopili. Jo?
1: No,
2: tak jo, Alčo, co ti zahraju dneska, hele?
1: No, šlo by to, kdyby jsi mi zahral, nevím, jestli je to živák, ale od skupiny UFO... Doctor, please.
2: Tak to jo, to živák najdeme UFO, samozřejmě, to bychom mohli. Hele, UFO, když máme UFO, viděla jsi někdy nějaký tyhle ty mimozemšťany, že by lítali nad hlavou?
1: Tak to ne, ale nějaký takový ty, jak bych to řekla?
2: Nadpřirozený věci, jo?
1: Nadpřirozený věci, no.
2: Jo. Já, co se týče těch mimozemšťanů, tam já musím říct, že jsem trošku skeptik, jo? Já si říkám, že kdyby sem někdo letěl, já nevím, třeba 50 světelných let, to už
1: nějaká
2: spotřeba paliva, než sem doletíš, jo?
1: Ano.
2: A kdyby sem přiletěl jenom proto, aby někde u Kutný hory prudce zabrzdil u lesa a pak ukázal, jak mu to, jaký to má odpych a jak to zase odletí pryč, tak by mi připadal jako docela puberťák, jo? Že když už teda letí tak daleko, tak by možná mohl přijít a aspoň si dát kafe nebo něco takovýho.
1: Ano, no, třeba.
2: takže nevěřím moc tomu, že jen tak lítají, zablikají a někam odletějí. To mi přijde nesmyslný.
1: Ale já jenom jako takhle ještě ti chci říct, že jako věřím něco, že je mezi nebem a zemí.
2: Jo? Mezi nebem a zemí něco je, jo, třeba lidi, ptáci, zvířata, to všechno je mezi nebem a zemí, hele. Teda takhle, někdy je to i na zemi, když ty lidi jdou třeba z hospody, tak koliká upadnou a zůstanou na zemi, jo. Ale jinak jsou mezi, jo, to tak bývá.
1: Jo.
2: Tak jo, hele, pustíme si Doctor a ty se měj hezky, čau, ahoj.
1: Čau.

0: Bez lupenu v kotli.
1: No je to, uteklo to jako voda. Už se blížíme do finále, nebo jdeme přímo do finále, jsme v cílové rovince dnešních živáků na Beatu. Takže bez lupenu v kotli už pomalu, ale jistě končí. Mám tady poslední přání a to přání je od Markéty, která by si přála od Vysacího zámku traktor. No samozřejmě, že si ho dáme živě, tak jak to hrál Vysací zámek ke svému 25. výročí. No a je to vlastně z těch živáků pro dnešek vše. Tak mějte dobrou noc, čau.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady naproti mě, přímo u nás ve studiu Rádia Beat, usedl dnes jako můj emilý host, kytarista, skladatel, zpěvák, producent, muzikant, lídr kapely České srdce, Michal Schembauer. Ahoj Michale.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Ano, já musím říct, ty jsi tady byl, jsme se tomu oba divili před 3 lety, člověče. Což teda, pamatuješ, kde jsme se tehdy domluvili na to?
1: Na to minulý, to ti vlastně si nepamatuju.
0: Na Homolce, člověče, v bufáči,
1: vlastně
0: u polívky.
1: Ani nemůžu říkat, že všichni budou říkat, ty jsi hypochondr, ty furt běháš po nemocnici.
0: Já před 3 lety a musíš říct, od té doby jsem nikde nebyl.
1: Od té doby jsem samozřejmě nebyl, nemusíš si, že už se léčím sám.
0: A pamatuješ si teď, kde jsme se potkali?
1: Kde jsme se potkali, když jsme byli na té sestavě Beat, že jo?
0: Jako naše rádio se jmenuje.
1: Jako rádio se to jmenovalo stejně, Adrian Bilyeu, že jo? A
0: Steve Vai, Tony Levin.
1: No, byli to jako Kim Crimson znova zrozený, takže já jsem chtěl, já miluju Tony Levina na basu šíleně, no, a tyhle ty věci jsem taky poslouchal dřív hodně, takže...
0: A byl tam s náma PBH ještě.
1: Já jsem s ním tam byl na tom koncertě.
0: A potom pro té první půlce jsme všichni byli takový lehce rozpačitý, ale ta druhá, myslím, stála za to pak, viď. Já jsem slíbil býťákům, že vemeš kytaru a ty jsi nevzal kytaru, ale úplně jiný nástroj, a protože jsme v rádiu, musíš ho popsat, musíš říct, co to je.
1: To je můj takový lesní nástroj a já jsem si ho koupil jednou na Levkádě. Byl jsem na Levkádě a teď tam takový kluk, bylo vidět, že to je takový ten, jak nikde nebydlí, měl tam psa, hrál tam na ulici na ten nástroj. Já jsem za ním přišel, říkám, co to je, a on mi to půjčil do ruky a je to vlastně 3 struna a o něm jeden typ řecký buzuky je 4 struna, tahle ta je jenom 3 struna. A mi se na té 3 struny buzuky líbilo, že tam je D a D, tam jsou jenom 3 tóny a když člověk hraje na kytaru, tak si tam ty polohy najdeš rychle a že se na ní dalo rychle naučit, no a tak pak vlastně potom on mi poradil, kde tam je jediný obchod, že ta Levkáda je takový menší ostrůvek v Řecku a tak jsem našel ten obchůdek, tam jsem se skamarádil s tím, co to prodával tyhle ty nástroje, že on tam prodával, on byl buzukista, tak prodával buzuky a jeho žena vydávala knížky, tak prodávala knížky, takže oni to tam měli takhle rozdělený. Myslím, že to nebyl velký biznis, že ten obchod byl vždycky poměrně prázdný a mě to tam hrozně bavilo. Já jsem si tam furt hrál, až jsem si tuhle tu buzuky koupil, do který mi Jarda Janecký ještě dodělal takový snímač, aby piezoelektrický, aby jsem to mohl pouštět přes nějaké efekty, protože mě ten nástroj se líbil, ale mně to přišlo trošku moc takový folklorní jenom. A já jsem z toho potřeboval dostat trošku víc Led Zeppelin zvuk.
0: Takový,
1: jo,
0: takový takže... etno moc to bylo, ne?
1: Prosím?
0: Takový etno, ne? Moc, jako.
1: No.
0: A já přemýšlím, k čemu to býťákům přirovna. No buzuk jako jak mandolína to vypadá, s dlouhým krkem.
1: Jo. A ten sound je trošku 12-struná kytara vlastně, protože jak jsou tam ty struny po dvou, tak to má tuhle tu oktávu. Ale je to takový zvuk, víš co?
0: No, hraje to krásně. No a teď máme trošku dilema, jestli budeme víc hrát nebo víc pouštět nějakou vaší muziku, tak si bychom třeba začali nějakou nahrávkou, aby si z toho ještě třeba doladil a pak dáme nějakou živě.
1: No, klidně, abych
0: tak začal vyber, co teda dáme.
1: Tak já bych začal, teď máme novou písničku takovou, kterou je to ta, co budeme křtít, až bude teďka Lucerna Bar.
0: To pozveme, ano.
1: A jmenuje se Jak dvě řeky a mně ta písnička se líbí. My k ní máme i videoklip, který vzniknul tak, že jsme měli zkoušku s kapelou. Já jsem říkal, já jsem takový šílenec, co mě tam říkal, teď je tady dobrý světlo, pojďte, zkusíme natočit klip. Takže já jsem vzal kameru, natočil jsem a bral jsem to tak, že to asi nebude ani použitelný. A pak jsem si s tím tak za 14 dní jsem to až vytáhl. Říkal jsem si, to by bylo dobrý, když jsem měl nějaký klip té písničce, tak jsem si to tak začal nějak stříhat a ono mi to hodilo záběry přes záběry trochu tam jdou. Je takový jiný způsob, než jsem kdykoliv něco dělal na videu. Ale ono se to strašně hodilo k té písničce, jo. A tím, že jsem to vlastně, se to přesvětlili i ty záběry, tak tam není moc vidět, kde to je, tam vidět jenom to listí, jak fouká vítr z těch stromů. A má to takovou až nadpozemskou atmosférou, což mi přijde, že se k téhle písničce hodí, takže můžete se podívat i na YouTube, je tahle ta písnička jako klip. No.
0: A jak se to jmenuje?
1: Jak dvě řeky.
0: Ano, jdeme na ní.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Michal Schönbauer se dnes ocitl v tom mém hledáčku a tohle už byla píseň z nové desky jeho kapely České srdce. Ty jsi říkal, že se k tomu dá najít i klip, viď? Já jsem ho teda viděl, ty jsi ho měl na Facebooku, je pěkný moc. Nicméně máme misi, že jo, my chceme teda pozvat do toho Lucerna Music Baru a dneska je 29. Mm-hmm. A to je 19.
2: Tak to je 19. Že jenom dvojka se tam před
1: jo,
2: jednička teda naopak vymění se.
1: Hele, a tak to, tak co to tam budete křtít? Zkus tu desku trošku tak jako představit.
2: No, my tam budeme křtít jenom tenhle single. My jsme sice původně před asi půl rokem psali, že tam bude křest desky, která je vlastně vymyšlená, nějak je natočená. Ale já jsem si potom uvědomil jednu věc, že ta dnešní doba je taková, že my když vydáme desku, tak my prostě vystřelíme jednu desku, ale co dál? A vlastně, takže já jsem říkal, že ne, že to neuděláme, že to teďka na podzim neuděláme, já mám roztočený další dva videoklipy k nějakým písničkám a že ještě něco uděláme a bude i takový ten čas přes tu zimu, Tomáš, takový ten čas, jak vlastně ani není co dělat kolikrát a je škoda, že člověk něco dodělá, co by třeba mohl ještě dotáhnout nějaký věci, takže jsem si říkal, v létě jsem měl dobré taně a takové různé věci, takže tím se mi to zase taky jako ten moment toho dodělávání, protože mám nahrávací studio a on je to trošku handicap, jako když máš možnost to natočit dneska, zítra, pozejtří, tak najednou zjistíš, že utek týden, že utek měsíc, že ti utek rok, jo. Takže, ale řekl jsem si, že tu desku vydáme až na jaře, teď pokřtíme jednu písničku, ale zahrajeme z té desky víc věcí, teďka toho 19. října v Lucerna Baru, protože chceme, aby lidi slyšeli, co už tam bude novýho a máme z toho nějaký pocit, který je, mám pocit, že tahle deska by mohla být poměrně, mohla by být taková z těch jedna z našich stěžejních desek, že se tam dlouho ten materiál sbíral a ono to kolikrát nevadí, že člověk to má z různého období, a když to potom spojí v té desce v jednu chvíli, takže by to mohlo, to, tak nechci říkat, jaký to bude, ať si to potom každý usoudí sám, až to bude poslouchat.
1: Jasně, jsem připomněl, teď jsem zrovna o víkendu mluvil o Petru Gabrielově, ten to dělal, že vždycky, když byl úplněk, tak vydal jednu písničku a pak to celý vydal jako desku na konci roku.
2: Tak to bychom taky, není to špatný, nám něco podobného, že musím si taky
1: tam něco. Tam nějaký keltský ty do toho svátky zahrnout.
2: Počkáme vždycky jeden slunovrat, jedna písnička za rok, jako za půl roku slunovrat a bude to znova.
1: No ty, jak říkáš, těma rokama jsme, vlastně když to byl před 3 lety, tak ti bylo 57, já to tady ještě mám napsaný, jsem si tu a teď budeš mít v říjnu, tam budeš vlastně slavit 61, takže přímo tam ne, to vychází.
2: No ne, já to budu mít až pár dní na to, takže jsem, naštěstí mi nebudou muset chodit lidi přát a nosit dary, jo.
1: A ta kulatou 60 jsme loni, ne?
2: To jsem měl,
1: to
2: no,
1: mě čeká
2: no,
1: teď.
2: Tak mně to přijde takový, stejně zvláštní, já si furt připadám trošku pubertálně, jo, jako chtěl bych vysvětlit, jak to myslím. Protože já mám furt takový jako nápady, furt jsem takový, jako že furt hledám, co budu dělat, že jo, že vlastně najednou si koupím kamery, začnu točit videa. Já si pamatuju, jak když moje dcera byla malá, a my jsme nám vydávali Bonton v tu chvilku desky, to srdce z Avalonu, tu desku, a ona vždycky, když se mnou někam šla a potom jsme vyšli ven, tak ona říkala, tati, tady ty pracuješ, jo? A prostě já jsem říkal, ne, tady nepracuji, tady tohle. Já jsem viděl, jak ona furt by chtěla, abych někde byl zařazený. Někde to bylo jasný. Já mám pocit, že jsem tohle zařazení.

0: tyhle věci, jak to, abych vysvětlil tu moji pubertu, jaký myslím, no.
1: Tak tady bys možná mohl něco teda zahrát živě. Aha. Já jsem zpátka, abych mohl machrovat, že to jako zvučím. Můžeš to zkusit.
0: Tak jo.
1: Jak něco to bude?
0: Tak já dám nejdřív první, dám takový instrumentální, aby ten nástroj si každý spíš jako

0: Děkuju.
1: Aspoň trošku potlesk. Do toho, no, nádhera. Bys vlastně teď mohl povyprávět, když jsi naladil takhle tu atmosféru o tom, o té tvojí cestě do toho, do té Bretaně, už to nakous.
0: Tak Bretaně je moje taková druhá zem, kde já se cítím doma, protože my jsme tam s Českým srdcem odehráli za ty období, jak jsme tam dřív hodně koncertovali, asi 200 koncertů. Mně se potom povedlo, že jsem tam i hrál s Alanem Stivelem, což je vlastně asi jedna z největších takových zásadních legend keltské hudby.
1: S tím tě Reon, viď, seznámil.
0: S tím nás seznámil Reon českým jménem Honza Zahradník. A takže tentokrát, když jsem tam byl, tak jsem říkal, že už jsem Alana neviděl minimálně 10 let, tak jsem se mu ozval, že bych rád se za ním přijel podívat, a Alan Stivel mě docela pobavil, protože mi napsal zprávu, je to zvláštní, je to vůbec možný, že ve stejném období se objednal u mě na návštěvu i Karel Holas. Takže já jsem přijel k Alanovi Stivelovi ve stejný den jako Karel Holas, kterým jsme dřív hodně hráli, že jo, společně no, vlastně, v srdci. A vlastně jsme se taky neviděli dlouhou dobu a bylo to takový příjemný a prostě Alan je šíleně pozitivní persona, mladý člověk, přestože mu je teďka 82 let, tak vyprávěl ty plány, protože teď měl nedávno vyprodanou Olympii v Paříži, z toho bude teďka nějaký DVDčko, nějaká deska, plánuje novou keltskou symfonii 2 a takovýhle věci. Takže mně se na něm strašně líbilo to nadšení a on si ze všeho dělal jako takovým správným způsobem legraci, když jako říkal, že třeba se bavil o tom, jak my vydáváme desky a teď ten Alan říkal, no já si ji vydávám sám. A já jsem mu třeba říkal, ale já to takhle musíš tady já si to i distribuju sám. Já jsem mu říkal, no to musíš tamhle sousedům odníst, jo, tak. A on se tomu hrozně smál a hned začal vyprávět, komu všem to musí odníst. Se mi líbí u těch lidí, kteří jsou vlastně, a poznal jsem to většinou, takový ty lidi, co jsou vlastně v pohodě, co jsou už někde tam nahoře, tak vlastně jsou opravdu v pohodě, oni nemají problém, oni si nemusí nic jako, nemusí se předvařovat, nemusí se snažit být lepší, než jsou, protože oni jsou opravdu skvělí, jo. Alan je, já jsem s ním vlastně hrál, to bylo, to už je nějakých teďka bych
1: hráli
0: typoval,
1: na Stade 25 de France, let, jo. Taky na tom stadionu velký.
0: No, my jsme hráli i na Stade de France, kde bylo vlastně 100 000 lidí, to byla akce Keltská noc, kde Alan Stivel, tam bylo víc interpretů, ale Alan Stivel byl hlavní hvězda toho večera. No a tam vlastně jsem hrál na tomhletom večeru, takže jsem jezdil ve výtahu, jsem si povídal ze Sinéad Connor a byly to prostě, byly tam nádherný momenty a ta akce, na ničem tak velkým jsem v životě nehrál, no, prostě 1000.

0: klidně se můžeme ještě vrátit do té Bretaně. Proč bys třeba doporučil výťákům, kdyby chtěli někam vyrazit, tak proč by tam měli jet a kam konkrétně?
1: No, jak já, pro mě Bretaně je strašně malebná tím, že když se člověk tam posune jenom o nějaký kilometry vedle, tak už to tam vypadá hodně jinak. Jo? Když jako ten spojující je ta spojující věc, která to spojuje to prostředí té Bretaně, vlastně je to keltská lokalita. Jo? Vlastně stejně jako je Irsko nebo je Skotsko, tak je Bretaň. Protože původně to nebyla Francie, to byla Bretaň. A když si ta poslední Anička, ta bretonská královna, brala toho francouzského panovníka, tak se prostě spojila Bretaň s Francií. A ve Bretaně, když jedeš, tak tam všude na názvy těch měst jsou napsaný jak bretonsky, tak francouzsky. Oni mají svůj jazyk, bretonštinu. Nemluví tam moc bretonsky, neumí tam tolik lidí bretonsky, protože určitou dobu to tam bylo i tak jako utlačovaný. Ale teď myslím, že se to tam začali učit. Ale ten hlavní důvod jako pro bigbíťáky, aby se jeli podívat do Británie, je, že je tam, člověk tam může přijít do nějaký hospody a v té hospodě se hraje hodně často. Má to tam takovou, ty lidi jsou tam, já si tam připadám, že všechny znám, protože když tam člověk někam přijde, tak si tam ty lidi zdravějí, povídají si spolu. Je to hrozně pozitivní a radil bych, kdyby tam chtěli vyrazit a měli na to čas, tak je nejlepší to vyrazit jako směrem na Normandii, přijet třeba směrem někam k tomu Mont Saint-Michel, což je vlastně hranice Normandie, Bretaně, a pak si jet potom pobřeží furt víc a víc na západ, až dojedou úplně na ten západ, kde jsou ty majáky v těch skalách a je to tam takový hodně mystický prostě, protože třeba ta část, kam já jezdím, do Bretaně, tak vlastně ta část je překladu v češtině, je to konec světa, Finistère, znamená konec světa, takže já tam vlastně jdu na konec světa, tam mám ty známý, který vlastně, s kterýma jsem se zpřátelil, když jsme tam hráli ještě s Českým srdcem, a postupně jim vyrůstají ty děti, takže za tu dobu, co jsme tam hráli, a dokonce teďka 4 z nich přiletějí, už si koupili letenky na náš koncert do Lucerna Music Baru, co bude toho 19. teďka, takže vlastně je to takový příjemný, že ty lidi si koupí kvůli námi letenku, aby přiletěli, tam je vidět, že nás mají rádi, že jo. No.
0: Tak my taky lítáme na Oasis, a já nevím, no, jasně, na co. No.
1: Děkuju, že jsi to k tomu přirovnal.
0: No ale je to tak, když nejde hora k Mohamedovi, no, že jo, no. Tak dále. Hele, dáme zase muziku a vyber, jestli teda nějakou vybereš jako zase nahrávku, anebo zahraješ něco. Je to na tobě.
1: Já bych dal možná teďka něco z nějaký starší desky.
0: Tak jo, vyber něco.
1: A dal bych Náměsíčního, který ho potom kousek zahraju na tu busuky takhle akusticky. Ať tu písničku mají ty lidi za sebou v trošku jiný podobě a jí tam potom dám zkrácenou na tu busuky.
0: Dobře, tak jí tam šoupnem teďka. Z jakýho je to alba?
1: To je z Náměsíčního alba. To je to předposlední album, co máme. Tak.

0: Rádiu Beat.
1: Tak Michal Šembauer je mým milým hostem na Beatu, přinesl buzuky, slíbil, že tuhle píseň, kterou jsme si teď poslechli tedy ve studiové podobě, tak pak ještě zazní jednou právě s tou buzuky a budeš je zpívat teda?
2: Jo, dám mi takovou, já jsem ještě teďka po té nemoci trochu, tak ještě nebudou to takový úplně ty, ale aby tu písničku poznali,
3: tak si jak zaplej vlastně.
2: Budu mi jakový víc, Rod Stewart.
3: Říkal si hulka.
1: A nebo tak no, nějak, to bude možná rupy taky, že jo. A tomu seš je podobný trošku.
2: Jo, děkuju.
1: Za mladá teda. My jinak jsme se teď zrovna bavili během toho, co hrála muzika Beatáci s Michalem, o tom, jestli na Beatu hrajeme tedy nějakou muziku. Já vím, že tak úplně často vás nepouštím, ale máme tu třeba v playlistu Srdce z Avalonu. A ty jsi zrovna teď měl na Facebooku, člověče, video záznam téhle písničky ze skotských her. Mm-hmm. Já jsem tam nikdy nebyl, ale všichni jsou z téhle akce nadšený. Řekni nám o ní něco, o co jde vůbec.
2: Tak to dělá Vašek Rout, můj kamarád. A my jsme tam zrovna to, co jsi viděl na tom videu, je, že mu tam vypadla nějaká, že jsem nepustili nějakou skotskou kapelu nebo co.
1: Aha.
2: Takže on mi zavolal, že to byla úplná improvizace, takže nikdo ani na tom festivalu nevěděli, že tam hrajeme. Já jsem dal jednomu šikovnému kameramanovi hodinu předtím kameru do ruky a říkal, něco tady z toho natoč a máme z toho právě takový kratší sestřih, který je i na YouTube. A je to taková akce, kde prostě on to, je to pojatý hodně. Je to hodně o keltský, skotský atmosféře a o whisky, bych řekl, jo. Takže je to takhle laděný, ale není tam jako ta hlavní věc, tam není hudba, si myslím, na tyhle ty akci. Hlavní věc jsou už různý ty skotský hry tam, proto no, se to taky...
1: kládou, ne, tam házejí, ne?
2: No, všechny tyhle ty věci kolem jsou tam, takže pro takový ty lidi, co to mají rádi a nechce se jim jezdit až do Skotska, tak když zajedou na tuhle akci sem, tak myslím, že to je dobrý.
1: Ale kam jsme netěkli? Sichrov.
2: Je to na zámku Sichrov.
1: Státní zámek
2: Sichrov. Nějak...
1: A příští rok můžeme udělat reklamu 20. až 21. srpna na zámku Sichrov, takže to je asi pátek.
2: Dokonce nám Václav slíbil, že příští rok tam budeme i hrát, takže možná, že to bude mít i tuhle logiku.
1: Jo, takhle, tak jsme vlastně zase pozvali, no. No paráda. Ty vlastně teď jsem koukal, že máte letos ještě tu Lucernu a pak ještě jeden koncert, já jsem si to napsal, jsem to ztratil, člověče, někde.
2: Myslím na Popavě, že někde hrajeme ještě, no.
1: No, hele, tady Lens to mám, to je druhý. Ne, nemám.
2: Ale ty hlavní koncerty proběhly teďka v létě. Proběhly v létě, kde jsme měli poměrně dost koncertů a myslím, že jsme si to, jak my, tak ty, co tam přišli, užili a bylo to nádherný léto tenhle rok.
1: No, no tak teď bys mohl tu samou písničku, to jsme před chvílí.
2: Zkusím jí. Tak jestli si ještě pamatujete. Jo, tak sorry.

0: Tak, já se budu muset nějaký ten potlesk předtočit, když tady někdo hraje naživo, abych to vždycky pustil. Víš, takový tak v televizi, jak se ten smích vždycky v těch sitcomech nebo tak něco.
1: Ne, pohodě, jako já zrovna u jedné písničky jsem točil video, to máme takovou natočenou, zase jsem byl na Havaru a vzal jsem si tam buzuky a tak jsem si na ní improvizoval. A někdo mě tam natáčel a vlastně jedna věc se mi potom líbila. A já jsem jí nechal tu originál verzi a končilo to video tím, že tam stály dva nějaký Italové, protože už jsem tam byl úplně na konci sezóny, že tam v tom zálivu nikdo nebyl. A ty tam tleskají. A ono, jak to má ukončení, tak já jsem to tam nechal. Bohužel se ta kamera zastavila, tak dál to není a taky tam takhle tleskají jako podobně jako ty. A pak vlastně do téhle písničky jsem v Čechách dotočil bubny, jako kachon, housle a basu a vlastně máme to normálně na stránkách, jmenuje se to České srdce Umorika. Že jsem to dal jako, že to je umoře, tak Umorika.
0: No tak jasně, na ty stránky můžeme vlastně býťáky pozvat a to je České srdce CZ nebo?
1: Já mám Czech Heart, tam mám normálně na
0: Czech
1: YouTube
0: napsáno. Máš, no, jo, jo. Jasně, nebo jsi asi na, teda určitě na Facebooku, na Instagramu.
1: Dneska zrovna jsem zjistil, že nám zmizela stránka Českého srdce na Facebooku a obávám se, že ji někdo prostě kreknul a smazal.
0: Fakt,
1: nemáme ji prostě, no, nemůžu ji najít. No.
0: A já jsem zrovna tady dneska tam a koukal.
1: Ráno ještě asi byla, a už není. Nevím, co se stalo, jsem z toho, ale asi to nebudu řešit, tak se udělá nová stránka.
0: Jasně. My tady, jinak Michale, když na beatu občas pouštíme nějakou tu muziku, a nejen teda jako vaší, ale s keltskými kořeny nebo tématikou, dost často nám píšou beatáci o tom, jak třeba právě Keltové působili a kde tady u nás, na našem území, a o tom ty budeš určitě taky toho hodně vědět. Kde vůbec pramení tenhle tvůj vztah k té keltské muzice, mytologii, symbolice, jak to vzniklo?
1: Ale vlastně, já myslím, že to bylo to, že mně se tohleto líbí, jo. Ale vlastně nikdy jsem to nějak neřešil, nestudoval proč, nebo co to znamená. A my, když jsme byli poprvé s Českým srdcem, jsme hráli v zahraničí, tak jsme hráli v Holandsku. A jak jsme jim tam hráli, hráli jsme tam prostě, byli jsme tam pozvaný kvůli jenom takový speciál, to bylo hned po revoluci, taková akce, Kuba Krejčí, náš kamarád, měl tam vernisáž a řekl, že bych byl rád, kdybychom tam jeli s ním a že bychom tam i zahráli. No ale protože se jim to tam líbilo, tak nám hned domluvili další hraní, jedno z hraní bylo Hospoda u Lucifera, pak to tam vypadalo, člověk vešel dovnitř, tak tam bylo úplně zakouřeno bílo. No. A my, když jsme tam dohráli v této hospodě, tak tam za náma ty lidi chodili a povídali si s náma. A dva nezávislé lidi za náma přišli a říkali, proč hrajeme keltskou hudbu, jako čím to je, že jsme z Čech a hrajeme keltskou hudbu. Takže to bylo takový ten první, jak jsme se tím začali vlastně zabývat, proč jim to připadá jako keltský, ale vlastně jsme tam ty prvky měli, protože mě se vždycky líbily YouTube a tyhle ty kapely, které tam tuhletu mají tu melodičnost. Ale akorát tím, jak máme ještě ty housle, tak se to dalo víc umocnit těma melodiema kolem. No.
0: No a ty jsi mi říkal, že v té Bretani, když jste hráli, že jste právě hráli něco, myslím, od YouTube, že jo? Nebo
1: jo,
0: tak,
1: jo, jo.
0: Bys třeba teďka aspoň takovou ukázku.
1: Tak já zkusím, já nevím, jestli to teďka dám hlasově, ale jednu písničku třeba i poznáte, co to je.
0: Dobře, dobře.

0: No vlastně ty jsi i to, ale to jsme možná už probírali minule, ale je to dlouho, že ty jsi tím, jak vlastně jsi zmiňoval, že na tom okoři děláš okoř se šťávou, že jo? Nebo na počátku to byl bez šťávy, že jo?
1: Okoř to bylo bez šťávy konce, festival, no, ale protože ty kapely odmítali hrát akusticky, tak jsem to musel změnit, tak proto jsem se šťávou, takže to byl ten jiný název, ale to už nedělám, že tenhle festival skončil vlastně covidem, tam se to zastavilo. Tam jsem bohužel jako jenom musel nějaké věci zařídit, zaplatit a to byl konec vlastně. No a pak už se to znova nikdy nerozběhlo.
0: A já jsem to směřoval k tomu, že ty jsi tam někde pobral ty kameny, nebo menhiry a udělal jsi tam ten Stonehenge, ne?
1: Takový, ne, to bylo spíš jinak, tam byla taková firma, která tam chtěla, která tam chtěla udělat to meditační místo s těma kamenama. Já jsem tam přijel zrovna, když to na tu louku začínali dávat, na to místo, kde já jsem stavěl ty pódia. A zaprvé mi to přišlo velice nepraktický, že by tam byly ty kameny, když tam budem stavět to pódium. A druhá věc, mně to nepřišlo jako dobrý meditační místo, protože já jsem se na to koukal, říkal jsem si, tady chodí takhle furt ty davy lidí v tu sobotu, neděli se podívat na okoř a teď tam bude někdo meditovat u kamenů. Jo. Tak já jsem jim říkal, víte, to jsem si připadal trošku jako Jara Zimmermann, protože jsem jim říkal, víte co, já myslím, že by to bylo lepší tamhle za rohem udělat. Ono tam opravdu je mnohem lepší místo, takže když se podíváte směrem na hradby a půjdete doleva, jako obejdete hradby, tak tam je opravdu tohle meditační místo s těma keltskýma kamenama, jakoby uměle přivezenýma odnikať menhiry, ale menhiry to jsou vlastně, protože stejně to nikdo nevyrobil z betonu, jsou to opravdový kameny. A akorát je tam asi dřív ty Kelti nepřesouvali stejnou technikou.
0: A byl jsi uskutečněný host Stonehenge?
1: U Stonehenge jsem nebyl, protože nebyl jsem bohužel v Irsku a trošku se bojím.
0: To není v Irsku, to je u Salisbury, to je v Anglii.
1: Ale já se trošku bojím těle z těch památek, že tam přijdu a ztratím tu iluzi toho, ty jedinečnosti, jak tam bude stát ta fronta těch lidí. Takže já jsem si spíš tyhle ty místa užíval v té Británii, i v Čechách jsou tady místa hezký, kde člověk přijede a je tam sám na tom místě. A mám pocit, že to je trošku lepší, než stát frontu na Stonehenge. Jo? Je to asi dobrý, ale...
0: Ono je to tam takový, člověče, udělaný, že přijedeš k tomu, kde jsou ty pokladny a tak, a tam je to takový ten Disneyland trošku, ale pak tě takový, buď to tam můžeš dojít, anebo jako autobusek tě doveze až k tomu. A tam je to jako dobrý, ona je ta cesta jako kolem toho, takže to vidíš poměrně zblízka, ale nemůžeš až k tomu. Když se zjistíš, že kdybys přišel z druhé strany, jak to vidíš zadarmo, víš, že jako ty vlastně tou, že tam takhle, ale je to působivý, jako určitě jsem rád, že jsem to viděl.
1: V létě, jak jsem byl teďka v Británii, tak právě jak jsem byl s Alanem Stivelem, tak on má takový letní, takovou chatu, chalupu letní má v Karnaku, což je vlastně takový tohleto místo taky s těma, tam je strašných menhirů, já nevím kolik, ale jsou to obrovský louky plný těle z těch menhirů, takže jsem si to tam taky prošel a prohlídnul znova a už jsem tam byl v takový té době toho západního slunce, jak už tam je vlastně oficiálně zavřeno, takže už tam nejsou moc lidi, nebo vůbec tam nebyli lidi, takže jsem si to tam taky nějak užil, tohle místo, a to je úžasný, no, to.
0: Je to, oni asi vědějí, proč to tam stavěli na těch konkrétních místech. Než vlastně i ty, že jo, i pak třeba se katolický, nebo jako nejen katolický, ale křesťanský chrámy se hodně stavěly na místech právě těch keltských svatyní a tak, že věděli,
1: to
0: že
1: prostě je tam dobrý místa, no.
0: No, že je tam nějaká ta cesta něčeho, no. A nebo naopak. Klidně dáme zase muziku, buď to zase nahrávku, anebo zahraj, jak chceš.
1: Tak teď, jak mluvíš o těch kamenech, chtěl jsem dát něco jiného, tak já dám krátkou verzi, nebudu říkat čo, on to snad poznaje.

0: Děkuji, Jirko.
1: Tak když tě nezatleskám já, tak to nikdo za mě tady neudělá, viď?
0: Co
1: tak
0: člověk si neudělal sám, není.
1: Já jsem si vzpomněl úplně na jiný jméno, z jiný oblasti, z LA, Derek Nakamoto, hele, člověče, to byl týpek, co s Michaelem Jacksonem, viď, Whitney Houston spolupracoval a ty taky, že jo?
0: Ne, já se, sám těma já ne, ale to bylo takové zvláštní, to mě seznámil Ludo Vandenberg, který bohužel už nemá, měl nádhernou restauraci v Tuchoměřicích právě ve stylu La Provence. A byl takový člověk, který má hodně rád hudbu a jednou se mu tam ubytoval Derek a že Ludo rád ukazoval, že má kamaráda, který má nahrávací studio a je to hudebník, tak mě ho přived ke mně. No a teď já vůbec nevěděl vlastně, o koho jde. No tak Derek si tam sednul a ptal se mě, co jako dělám, no tak jsem mu pouštěl nějaký věci a Derek mi říkal, po nějaký chvíli jsem mu pouštěl nějaký věci, tak třeba říkal, jak má husí kůži, jak se mu to líbí, jak to jako, že se mu líbí ta hudba. A tak já jsem mu vlastně pouštěl ty věci, aniž bych věděl, o koho jde, a když Derek odešel, tak jsem říkal, musím se podívat, co vlastně ten člověk dělá. A tam jsem našel, že spolupracoval Whitney Houston, Janet Jackson, s Princem, že dělal filmovou verzi Purple Rain a takové věci. Takže to je vlastně Japonec, který žije, já nevím, už asi 30 let, možná díl je to teďka, v Los Angeles. A je to strašně skromný člověk, když se s ním člověk baví, tak by ani nepoznal, jaká je to vlastně osobnost. A i jako nejenom po hudební stránce, ale i po lidský stránce, je tak na mě působil vždycky. A my jsme se stali potom přátelé a on vždycky, když přijede sem točit, většinou pro ty Japonce, on to rozepíše ty noty vlastně a jede to kontrolovat, jestli to dobře hrajou a když potřebuje něco upravit, tak on jim to na místě upravuje. A tak vlastně se spolu vidíme, takže on, když tady byl jednou, tak já jsem dělal takovou novou verzi Srdce z Avalonu, tak mě napadlo, že bylo hezký, kdyby nám do toho nahrál klavír, takže vlastně na této nahrávce už není jenom Alan Stivell, ale už je i Derek Nakamoto. A teď na té nový desce bude taky jedna písnička, kde Derek bude hrát, no, takže.
1: A to točí v tom tvém studiu, co máš u Okoře teda, jo? Tam
0: no, někde. No, no, no.
1: Hele, a je to třeba možnost, kdyby někdo měl zájem, je to studio, kde si může třeba kapela natočit něco?
0: No, já tam normálně natáčím kapely, normálně
1: se tam natočilo co tam
0: hodně, hodně desek. Akorát nemám žádný stránky, nemám nic, je to takový studio, spíš, že já chci vědět, kdo za mnou přijde.
1: No jasně.
0: Protože ono je dost těžko, když za tebou někdo přijde do studia a potom zjistí, že ti to vůbec nesedí, ani nemůžeš pomoct třeba těm lidem, tím, že ti to nesedí, tak je to potom dost těžký jim říct, víte co, já vás nebudu točit, mě tohle zde nelíbí, jo. Takže já radši se snažím tak jako, že za mnou známí z těch hudebníků, který už u mě nahrávali a nahrávalo mě hodně skupin, tak vlastně ty mi zase, už vím, odkaď vane vítr a už se to líp, jako
1: i. No to je dobrý, jo.
0: A i s těma lidma si člověk předtím sedne a něco, než kdyby to bylo jako na internetu běžně volný, tak by to asi ztrácelo určitou takovou tu intimitu a originalitu i jako něčem.
1: To mě říkal Zdeněk Šikýř, že ten má v Hostivaři studio jednou, tak, že se mu stalo jenom jednou, že nějaký kapela řekl, že z nich nebude tahat peníze, že to bylo, to tak jako nesedlo, že to bylo tak blbý, říkal, ale to nemá cenu.
0: Mně se tohle naštěstí nestalo, protože by tam vždycky chodili lidi a točili tam velice známí, jako nebo třeba Farná tam naspívala dvě desky a různý lidi, není to jenom Bára Basiková tam naspívala desku a hodně lidí tam prostě točilo, i zvenku nějaký lidi, takže to mám
1: klad. A ty jsi mi minule říkal, si vzpomínám, nebo někde, že tam chováš zvířectvo, který ale nekončí v hrnci nebo na pekáči, je to pravda ještě? Nebo?
0: No, měl jsem tam slepici Olinku, to se hrozně líbilo Petrovi Habkovi, protože on zrovna žil s tou Olinkou. Tu
1: a ten tam má přímo na Okoře, měl ten dům.
0: Měl tenhle ten, no. To bylo taky škoda, že už Petr tady není, protože to bylo příjemný, když člověk večer už všichni šli spát a nikdo nikde nebyl, tak když jsem zaťukal Petrovi na okno, tak ten byl vždycky z hůru, že jo?
1: Jo, jasně. A to měl pěkný ten dům teda,
0: no? Krásnej, no, teda taky kamenej, taky, to byl kelt, no.
1: No, ty nádhera, tak ještě bych dal jednu třeba, že bys zahrál ty, pak ještě jednou pozveme do toho Lucerna baru, třeba řekneme, jaký tam budou hosti a pak bychom dali na závěr nějakou zase z desky, jo, nebo z,
0: dám,
1: z toho,
0: no, klidně,
1: tak teď novou. Něco zase řekni, co to bude a zahraješ.
0: Jo, tak já teďka schválně zahraju něco, jestli to vůbec poznáte, já to možná ani radši nebudu zpívat, já jenom zahraju, jestli poznáte, co to je za písničku, kterou myslím, že z rádia být znáte, ale nevím, jestli poznáte ode mě.

0: Ano, Harvey to hell, to jsem poznal. No,
1: vzpomněl na ty, je takový kreslený vtip, že jdou ty dva rockeři, jako jeden má AC/DC, jeden Led Zeppelin tričko a tam je do nebe, do pekla a loučejí se, že každý
2: jo,
1: že
2: každý směr.
1: Jo, krása. Míťáci samozřejmě poznali Starway to Heaven. To byla ta první část, kdy ten bubeník si může třeba uplíst něco, 4 minuty, nebo jo, tak
2: my
1: něco.
2: My jsme ji natočili na tuhle tu verzi, která je teda dost šílená, ale někomu se líbí, někomu ne. Vznikla taková deska, která se jmenuje Pohřebiště hitů, kterou jsme vlastně natočili v Británii, kdy jsme tam hráli já s Karlem Holasem a vlastně, jak jsme hráli s Alanem Stivelem a když jsme měli jakýto období, kdy jsme se trochu nudili, tak jsme chodili hrát po různých hospodách, kde jsme právě hráli jak naše věci, tak takovýhle cover verze. Hrál s náma ještě vynikající Ronale Bars, to je dudák na irský dudy, který hraje úžasně. On na to hraje trošku jako Jan Hammer na klávesi. Ty irský dudy, jak jsou chromatický, tak na ně jde hrát všechno. A my jsme takhle v tom triu tam hráli a pak, když jsme se vrátili, my jsme měli místo mixpultu, jsme měli 8-stopej kazeťák. Takže jsme řekli, tak my si to zkusíme nahrát. Tak Karel, ten byl nejblíž toho kazeťáku, tak vždycky, když došla kazeta po těch 20 minutách, tak ji prohodil. A pak jsme si to v Praze pustili, jsme se vrátili a říkali jsme, hele, to má takovou atmosféru, tak jsme ukecali, ten s náma potom hrál taky Jirku Zelenku a Jirku Veselýho, aby nám do toho tato rytmika dotočila bubny s basou, takže do toho 8-stopy kazeťáku jsme dohráli na 4 stopy bubny jenom a plus basu, což vypadalo tak, že třeba Jirkovi Veselýmu, on kouřil furt tu dýmku, tak já jsem mu pustil začátek písničky, protože Starway to Heaven třeba byla, v naší verzi byla 20-minutová verze. My jsme to potom sestříhali, že jsme to zkrátili. Takže to je nějaká asi 10-minutovka teďka jenom. A takže jsme pustili vždycky začátek té písničky a konec. A potom jsem mu dal rekord a myslím, že tak asi 3x během té celé desky jsem to musel zastavit, že tam Jirka udělal chybu, jinak to vlastně.
1: Já myslím, že jsem musel naplnit fajfku.
2: No, to tam máš pravdu, se vlastně teď nad tím přemýšlím, jak je to možné, že to vydrželo tak dlouho, no. Protože si pamatuju, že jednou jsme jeli do Británie a Jirka Veselý s náma hrál v tu dobu a chtěl si vzít kávovar. A my jsme to auto měli už tak plný, že se ten kávovar tam nevešel a vím, že se musel vyndat jeden odposlech, aby se Jirkovi vešel kávovar, protože řekl, že když nebude mít kávovar, tak do Británie nejede.
1: To já myslím, že v Británii dělají dobrý kafe. No.
2: To dělají, ale on chtěl ještě svůj, jako mít jistotu, že si ho může udělat, až všude zavřou na noc, aby se mu dobře spalo.
1: No vidíš, tak když jsi zmínil nějaký ty muzikanty známý, tak koho můžeme vidět jako tedy hosty právě v tom Lucerna baru 19.
2: Je to hodně rozjedaný, takže já bych to ještě neříkal, ať má každý překvapení.
1: A ani jednoho nemůžeš.
2: Ani jednoho neřekl.
1: No ale nicméně třeba bys mohl aspoň představit současnou sestavu českého srdce.
2: V té současné sestavě, kdo je se mnou celou tu dobu od začátku, je Ondřej Mucha, bubeník. Pak vlastně už velice dlouhý období, protože už natočil 2 desky, je tam Luboš Listner na housle, který to bude hodně, to bude tak 25 let bych typoval, ty kapely. A hraje tam Zbyšek Kordač, který hraje taky posledních, abych typoval, tak možná už 5 let na basovou kytaru po Milanovi Libichovi, který začal hrát s Čokem, že? Tak vlastně nějak chtěl změnu, což chápu, každý člověk má nějaký období. A takže vlastně, ale v téhle sestavě už je to docela dlouhou dobu konstantní, no, pro mě.
1: Dobře, takže ještě jednou teda to shrneme 19. října, nevíš, co je to za den aspoň?
2: Je to pondělí.
1: Pondělí,
2: od 8 hodin.
1: Lucerna Music Bar.
2: Ty koncerty mají skvělou atmosféru, ty lidi si tam zaspí, a my tam hrají vlastně ty nejznámější, plus ty nové písničky zahrajeme. Koncert bude mít asi 2 hodiny, no.
1: No dobře, já ti moc teda, Michale, děkuju, že jsi udělal na nás čas, bylo to super, já bych se s tebou povídal klidně, ještě to můžeme pak.
2: To můžeme, zepneme nahrávání a můžeme se povídat, pojďme na kafe.
1: Můžeme pak ještě, ale v každém případě, a ty možná si to pamatuješ, já tady vždycky dávám na konci možnost každému hostovi, abys třeba řekl něco, na co jsem se nezeptal, nebo třeba nějaký poselství světu, nebo co tě jen napadne, já ti dám teďka takhle prostor.
2: Tak poselství světu, já bych ať se mají všichni rádi, ať si vážejí toho života, ať se užívají a to stačí, ne?
1: Stačí, dobře, tak teďka vyber, co si teda pustíme nakonec.
2: Já bych tam dal jednu ještě písničku z té připravované nové desky a ta se jmenuje Létání časem, text napsal Vláďa Merta a já jsem udělal hudbu na tu písničku a mám jí rád, tuhle tu věc, taky jí zahrajeme v Lucerna baru, takže bych jí dal klidně na závěr.
1: Dobře, dáme jí tam, takže ještě jednou díky. A já jenom doplním, že Michal Schembauer...
2: Ještě bych, pardon, chtěl říct jednu věc, že třeba tato věc konkrétně, vlastně všechny, až na tu první věc, co jsme pouštěli, ty věci ještě nejsou úplně hotové. Takže uslyšíte něco, co už potom nikdy neuslyšíte, protože pak to bude třeba ještě lepší nebo malinko jiný. Prostě řekl jsem si, že vám přinesu něco, že když už tu desku nevydáváme, že vám to pustíme přesto, že to nejsou koneční verze.
1: To je ten remix, ne? Se
2: tak
1: říká
2: nějak,
1: jako...
2: no.
1: No dobře, tak já jsem na to sám zvědav. Takže já teda řeknu to. Michal Schembauer byl na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla. A jdeme na muziku.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

Větrník na Rádiu B. Týden ten větrník nehlídám a už se mi do něho nakvartírovali upíři. To, abych začal jejich vymetáním. Jeden mi už proklouznul, slavný Vampire Lestat v úvodní skladbě. Ale pěkně po pořádku. Jaromír Tůma vás vítá po 1114. u roztočeného kolesa pořadu Větrník. Tady vidíte, co se dá za 24 let vysílání stihnout, na který po režijní a technické stránce dohlíží Michal Kohoutek. Otvírá, k jakým se k nám ta románová a filmová postava ze 17. století vetřela, byl cover verzí hitu Billyho Idola Dancing with Myself a vyšel 24. července na albu Failures. Mezitím se tady vybalil další zaříkávač upírů, Tim Montana, 41-letý zpěvák, který skutečně pochází ze západní Montány, z města Butte. 7. album Entire State of Tim Montana s písní Vampires vydal 31. července.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Upíří invaze vrcholí, ale publikum šílí a já tleskám s ním. Supergroup Hollywood Vampires z Los Angeles vydala 14. srpna půl druhé hodiny trvající záznam 19 písní a dokumentuje tak proměnu původně zamýšlené chlastací partičky celebrit pod vedením Alice Coopera v těleso, které rádo koncertuje. Stejně v Praze, jako ve švýcarské Montré, kde vznikla nahrávka Raise the Dead.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Upírů jsme se zbavili, za to však máme na krku satanáše. I když ďábel je fajn, jak se nás pokusí přesvědčit v názvu písně i celého alba The Devil is Fine, dvojice Zeal and Ardor. Ale jaká pak dvojice, jedná se o projekt a posléze kapelu zpěváka, multiinstrumentalisty a programátora Manuela Gagnuo, který se cítí být doma na adresách v Basileji a New Yorku a v roce 2024 obdržel švýcarskou hudební cenu. Originální spojení africké hudby s industriálem a black metalem prohloubil na zmíněném pátém ďáblovi nakloněném albu.
2: Little one got a heat, my warning. Devil is calling.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Teď už se doopravdy vrátíme mezi normální populaci. Nejprve s hip-hopem líznutou hardrockovou skupinou Saliva z předměstí Memphisu, která se svým 17. vstupem řadí ke gruntu našeho pořadu. 14. srpna vydala 12. album Break It Through a my probudeme titulní song.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Sortiment větrníků okysličí premiéra skupiny Framin Hedley, která sice existuje od roku 2005, ale ani doma v Nashville není příliš známá. A její čtvrté album se vyhnulo všem americkým žebříčkům. Napravit to má 31. července vydaná pětka Do You Feel Guilty Being Okay, na které jsem sáhl po ukázce Pulling Petals. V duchu jejího názvu můžeme cupovat kvítí a ptát se, mám je ráda, nemám je ráda, upíři a čerti jsou rázem pryč, rocková hudba někdy dokáže být nevinná.

0: Ten se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Newyorský zpěvák a hudebník Desrox už zase svolává spoluhráče pro podzimní vystoupení v Praze. A já ho zvu po třetí do Větrníku, konkrétně do rubriky Ploužák, protože se stal účastníkem mimořádného projektu, který kulminoval 14. srpna vydáním alba Sending Hearts to All My Dearies. 35 let po vydání debutového alba Gish chicagské skupiny Smashing Pumpkins se sešli interpreti zajímavých jmén, aby si z tvorby lídra Pumpkins, Billyho Corgana, vybrali skladbu pro své zpracování. Desrock sáhl po písni Bullet with Butterfly Wings, vytažené ze singlu Smashing Pumpkins z října 1995. The world.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Také rubrika Kláda bude solidně zajištěna 6-minutovou náloží, druhým příspěvkem skupiny Rončí ve Větrníku. V roce 1992 založená dánská kapela se vyškolila v zábavovém repertoáru Metallica a Slayeru a 10 let na to se jí dostalo uznání podpisem smlouvy s významným metalovým labelem Nuclear Blast. 14. srpna zlomila 12-letou ediční pauzu vydáním 7. alba Prisoner, z kterého zazní Frostbite.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Tributu Billymu Corganovi a skupině Smashing Pumpkins se zúčastnil rovněž všeumělec francouzského Poitiers Frank Uezo, který si pro uměleckou dráhu zvolil pseudonym Carpenter Brut. Také on už Větrník zná, stejně jako pražská pódia. Ačkoliv jako zručný autor píše hudbu pro filmy i videohry, tady se podřídil Corganovi a vybral si jeho Cherub Rock ze Siamských dvojčat, druhého alba Smashing Pumpkins z roku 1993.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Paletu dnešních bizarních návštěv rozšíří svým 17. vystoupením ve Větrníku zpěvák Marilyn Manson, jakož i kapela téhož jména, v jejím zákulisí se občas střílí. 14. srpna tihle na floridské adrese ve Fort Lauderdale pobývající výstředníci vydali 13. album One Assassination Under God, Chapter 2, z kterého spouštíme skladbu The Arsonist.

Větrník na Rádiu B. František Ringo Čech udal trend, když v roce 1971 vybavil Jiřího Korna textem Zaspívám si ratata. O dvě generace dál rozvádí tuto hlubokou myšlenku japonská skupina Baby Metal, která hostuje na srpnovém albu Tanz Night německé metalcoreové formace Electric Callboy se skladbou Ratatata. Bubblegum neboli žvíkačky, jak je tento směr nazýván, se jen tak nezbavíš. Plivat ho nesmíš a polikat ho přece nebudeš.

0: Týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dívčí kapela s názvem Baby Metal z Tokia nemusela působit exoticky, byla to už po čtvrté. Finále pořadu však volá po slavných jménech a těch se nám dostane měrou vrchovatou. Skupina upozorňuje na ikony ve svých řadách už samotný názvem Icony. Tak si je vyjmenujme. Kytaristé Joel Hextra a Michael Sweet hráli ve Whitestripe, respektive ve Striperu. Basák Marco Mendoza působil mimo jiné Thin Lizzy. Tommy Eldridge bubnoval s Ozzym Osbornem a ten nejméně známý zpěvák Nathan Jones byl ve Větrníku 12krát s kapelou Inglorious. 31. července vydali album s římskou dvojkou v názvu a jeho trackem Cry No More se s vámi na týden loučí Jaromír Tůma.